Ty jenom opisuješ to, co vidíš venku. Ale já jsem ten, který vytváří děj. Já jsem byl s těma dole, občas se tam taky vrátím. Reprezentuju chudobu, proto vybrali si mě. Kikin Dor, vykradneme celý.

Flash. Old School na Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech After Party s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: And the only prescription is more cowbell.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
5: Svícenfest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Trenky na Fresh Radio.

Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

0: strach nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí. Jde k nám.
1: Jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.

0: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
1: Letní rande, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartman proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartman a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
4: Sweet Sen Fest je opět tady! 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: And the only prescription is more cowbell.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
0: No, tak kde je ten slibovaný déšť, co? Není.
2: No já nevím, no myslím, že se schoval.
0: Není, on se asi bojí.
2: Víš to definitivně.
0: No, vím to definitivně, že minimálně teď v dopoledních hodinách nás žádné deštivé počasí nečeká, naopak bude polojasno. Maximální teploty je dneska 20 až 22 stupňů Celsia. No a jestli tedy počítat s deštěm, tak až ve večerních hodinách.
2: A na lokálně horách, asi, že?
0: Lokálně, jistě, že lokálně na horách dneska do 17. Opojasná.
2: Opotřebovali jsme déšť, takže
0: opojasná,
2: pojďme.
0: Tady polojasná až oblačná obloha.
2: Tak jo.
3: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy. Já nevím, jestli mám tak dobré zprávy jako Prňa. Je minuta po šesté, ještě jedno krásné dobré ráno. Myší díra v Přívoze, ano. Ostravě se příští týden uzavře hlavní spojnice mezi Pražskou a centrem Ostravy. V plném proudu jsou totiž přípravné práce, které souvisejí s opravou strategického železničního mostu nad Hlučínskou ulicí v Ostravě Přívoze. Denně po něm projede až 300 vlakových souprav. Téměř 100 let starý most čeká více než rok trvající rekonstrukce. Místo bude průjezdné pouze pro složky integrovaného záchranného systému. No a autobusy ostatní musíte zvolit alternativní trasy. Se připravujte. Kdo je připraven, není překvapen. Zhruba 90-letý senior spadl doma z invalidního vozíku. Na ruce měl ale chytré hodinky, které poslali zprávu na policii. Jenže policisté nedostali přesnou polohu, tak ho museli hledat. Do terénu vyrazilo několik hlídek, které usilovně prohledávali poměrně rozsáhlou oblast Ostravy Porubě v okolí ulic 17. listopadu a hlavní třídy. Nakonec seniora našli pomocí kolegyně na operačním středisku, které se podařilo se seniorem spojit, aby hlavně nahlásili jméno a tak mu dokázali pomoci. Z bývalého pavilonu G na ostravské Černé Louce se stane nové kulturní centrum.

0: v hospodách a doma u obýváku, tak ráno se nejezdí a tím pádem není provoz a ani není žádná hlášená dopravní komplikace. Díky za to jezděte opatrně po celé ráno, prosím vás, prostě to dneska nevyšlo. Tak a co, Ježiš?
1: No a co?
0: A co jako?
1: A co?
0: A chleba levnější nebude. A tak. A nebude a nebyl by ani kdyby vyhráli.
1: No.
0: A je to.
1: Víš, kolik stojí rohlík?
0: 3,30 Kč.
1: To někde i víc, jo?
0: No, já někde tak takové ty lepší rohlíky stojí i 5 Kč.
1: No, 8 korun chodí, stojí žitný.
0: No, tak za 8 korun bych si rohlík nekoupil, to by bylo radši ohladu.
1: To jenom, že...
0: To bych ten párek snědl s paprikou, ta je levnější.
1: Nebo jenom tak.
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: Svícen Fest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
4: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Oslavit výročí svatby stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
8: On chodí, jde k nám.
7: Jo, už to skoro mám.
8: Je, ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
9: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
10: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
11: Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
10: Vyhrávej skvělé ceny.
12: Fresh Radio.
10: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
12: All day, every day.

0: Tohle je Fresh Track number one, Alex Warren a taky Passenger. Dobré ráno, 6 hodin 11 minut.
1: Pojďme je rozkuchat teda. Takže mistrovství světa ve fotbale Opico začalo. My jsme, ne všichni, ale převážná část tady asi českého obyvatelstva sledovala, jak jsme ráno bojovali proti Jižní Koreji. Ten výsledek, můžeš ho říct jako přímo konkrétně, nejenom, že jsme prohráli.
0: No, moc se mi to říkat nechce.
1: Tak,
0: víš co, já začnu jinak. Já začnu tak, že pozitivně. Mistrovství světa ve fotbale začalo teda oficiálně dneska, respektive včera, protože víme, že v Mexiku je posunutý čas. Mexiko se utkalo na domácí půdě s Jihoafrickou republikou, vyhráli 2-0.
1: Jo? Vyhráli.
0: Mexičané vyhráli, doma to vyšlo. Super. No a pak přišel zápas, který začínal ve 4 hodiny ráno mezi Jižní Koreou a Českou republikou. Víš co, oni všechno nasvědčovalo tomu, že ten zápas bude v pohodě, protože první poločas to skončilo 0-0, bylo to jako vyrovnané, bylo to fajn, dalo se na to koukat. Pozor, v 60. minutě přišel gól do korejské branky.
1: Tak, ale?
0: No, ale je tady ale. V 67. minutě. 6-7.
1: To je prokleté to číslo.
0: Přišel In Buem Hwang, který střelil vyrovnávací gol na 1-1. Potom jsme si říkali o 10 minut později v 77. minutě, jo, je to tady. Tomáš Souček střílí gol, dámy a pánové, Česko vede 2-1.
1: Ale?
0: Ale ne. Protože neuznali offsideový gol, tedy v 77. minutě byl stav stále 1-1. Mm. No a potom přišla 80. minuta. Takzvaně, Moni, nedáš, dostaneš. Mm-hmm. Přišel totiž
1: Ty bys to mohl komentovat, čověče, že tě neangažovali.
0: Chceš, víš, že mu nahrával na ten gol?
1: No schválně, jak to tuším, já jsem si říkala, že to bude.
0: In Buem Hwang.
1: Jo.
0: No a ten dal gol na 2-1. A potom se už nic nestalo. Česko tedy v prvním zápase na mistrovství světa po 20 letech ve fotbale v Mexiku prohrál 1-2.
1: Hnedka, takhle ze startu. Hmm. Ale víš, co je krásné, nevím, že my věříme, chceme a po těch 20 letech to fakt jako prožíváme všichni.
0: Je to tak.
1: Včera ti chlapi, co v tramvaji říkali, že budou fandit, že si dají ty budíky, jo, ano, na tu čtvrtou, tak fakt jako opravdu nebyli v tramvaji, tak... Buď to byli v těch hospodách, co si říkal, že to zprostředkovávali ten přenos, anebo prostě byli ze žalu tak zklamaní, že se už na to mohli vysoka.
0: A i to je možné, Moni, no. No nic, tak ale my teď budeme držet Čechům palce, protože samozřejmě tímhle to nekončí, naopak tímhle to začíná. Další zápas nás čeká 18. června, budeme hrát proti Jihoafrické republice.
1: Ok.
0: Jo, tak držme palce. No a teď něco korejského, ne? Když teda vyhráli.
1: No tak BTS-ko dáme, oni stejně budou na konci, že jo?
0: Právě. No. BTS Swim, snad ti naši kluci z toho vyplavou. Alespoň druzí. Ve skupině. Z3.
1: Třeba.
0: Dobré ráno přejeme.
1: Dobré.

0: Ed Sheeran, Fresh Radio, Bon Appetit, 6.19. My jsme spokojení, někteří už měli dneska pivo, že? Koukali na zápas.
1: Kdyby ten výsledek byl ještě jako co k čemu, že? No.
0: Hele, jak jsi se dozvěděl, že tak ve velkém budou české, nebo vůbec ostravské hlavně hospody otvírat, aby mohli zprostředkovávat přenos, že?
1: No, pro mě to bylo taky docela překvapení, protože já jsem tak nějak jako zjišťoval i pro své vlastní potřeby, kde teoreticky budou ve 4 ráno promítat zápas Česko-Jižní Korea. A překvapení pro mě bylo, že těch hospod bylo poměrně dost. Já tady nebudu jmenovat konkrétně všechny hospody, ale vím, že na Stodolní byla jedna hospoda otevřená a teď ještě jsem odcházel a překvapilo mě, kolik lidí v ní bylo. Víš, že jako opravdu zájem byl. Ale já řeknu jednu, zmíním jednu, protože mám to tam rád, vím, že nás poslouchají, tak možná zrovna teď. Sport bar nebo sportklub na Varenské ulici, nedaleko Futura v Ostravě, měl otevřeno právě, že od 4 hodin nebo od, nevím, od 3, jo. Lákali lidi jednak na levnější pivo, co jsem tak pochopil, třeba to nebyla pravda, jo. Ale lákali lidi na levnější pivo a hlavně na to, že budou promítat ten zápas po 20 letech českého týmu na mistrovství světa.
0: A vyplatilo se jim to, protože tohle je jako, počkej, to je jako oficiální fanzóna a tam podléhá tomu, víš jak, nějaká jako administrativní klička, jo.
1: Že... Ale ty Mexičani jsou daleko, prosím tě, v klidu.
0: Já myslela spíš česky, jako česky
1: taky, česky taky.
0: Jako česko, že by mohlo dělat binec.
1: Je to úplně, já věřím, že to je v pohodě, že oni ví, co dělají, je to sportklub, doufám, že v pohodě. Důležité bylo, že provozní říkal už předevčírem, že mají 80% kapacity naplněno, rezervováno.
0: Jako oni to rezervovali.
1: Přesně tak.
0: Takhle. A měli strach, abych se vezl...
1: No vlezli se všichni, ale tedy bylo plno.
0: No tak jo.
1: Bylo plno.
0: No tak vidíš, jaký my jsme národ.
1: Takže mně se líbí, že opravdu je jedno, jestli to je hokej, nebo basketbal, nebo fotbal. Češi prostě umí držet při sobě a fandili i dneska ráno a bylo to moc super. Tak my zdravíme na dálku kdekoliv, kde ještě teď sedíte a dopijete poslední pivo. Prosím vás, už běžte spát.
0: A nebo nechoďte, třeba si vzali schválně volno a nemusí.
1: No tak píte celý den tím pádem.
0: No to nevím, jak vyhodnotí. A kdy ty jsi měl nejdříve pivo? To by nám mohli napsat posluchači,
1: dneska?
0: Které... No kdy, v jakou nejdřívější hodinu, co to je dneska, jakou nejdřívější hodinu...
1: Jsem pil pivo?
0: Asi pil pivo. Promysli.
1: Po půlnoci nějak.
0: Ale počkej, to ty si nepřestal ještě.
1: No to ne.
0: Já myslím, když ti začne den, tak kdy nejdříve jsi byl schopen si dát pivo.
1: Ok, popřemýšlím, dejte vědět vy, frešáci, kdy nejdřív jste pili alkohol? Hned potom, co jste vstali. Třeba, dejte vědět.
2: WhatsApp 777-337-1036.
1: No a my za chvilku pokračujeme.
3: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Beatem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: strach nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
2: Ne na plátně,
3: nejlepší
2: ne televizi, ale přímo před vámi.
3: Rodinou,
2: Spider-Man, Batman,
3: Groot,
2: Wednesday a další filmové ztráteli, legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny.
4: Bon Appetit. Monika Dudová a

0: novinka. Tame Impala a taky Dracula. Mimochodem, říkáme, voláme teďka, říkáme, tyho, teď jsem poslouchal tu novinku od víkenda, jmenuje se to Dracula, říkám, jo.
1: Jsou podobní.
0: Ty hlasy jsou hodně podobné. No nic, pojďme zpátky k našemu rannímu tématu. 6:30 vám přejeme pěkné ráno, Monika a Honza. Není náhodou, že dnešní ranní téma 6. hodiny je alkohol. Ten my s Mončou máme v oblibě.
1: Ale nemáme ho dneska teda.
0: Ne, bohužel.
1: My nějak s váma... Jak to mám říct, nedržíme basu.
0: Bohužel, dneska ne. My totiž víme od vás, od posluchačů, kteří píšete, že dneska ráno jste začali pít poněkud dřív, a to díky zápasu na mistrovství světa ve fotbale Česko-Jižní Korea.
1: Pilo se ve velkém, respektive od 4. hodiny jste vstávali, pak jste šli třeba domů někomu nebo do oblíbené hospodky, která měla otevřeno, jo, a fandili jste. Každopádně jsme se ptali, kolik ráno nejdříve jste měli alkohol.
0: Jakýkoliv.
1: Jo, jakýkoliv. A Radim se přiznal, že to bylo v 5, když byl ráno v letišním salonku. Už nevím, kam letěl. Hnedka v 6 napsal Honza, takže hned první, co udělal, když se probudil.
0: Jasně, otevřel jo. Pivo prostě.
1: A Dan má příhodu ze Španělska, kde tam asi byli s nějakou bandou, protože měli v lednice plno piv. Mm-hmm. Já si myslím, že ta lednička byla jenom o pivu.
0: Jasně.
1: A co myslíš, že tak asi snídali?
0: No, měl žízeň podle mě jenom, ne?
1: Takže noci, na snídaní piv,
0: v noci se zbudíš, řekneš si, ještě už mám vyprahlo v krku, potřebuju se napít, a v lednici bohužel náhodou není nic jiného než pivo.
1: A já to znám ale taky, jo, protože občas, když takhle spávám po hotelích, tak...
0: Máš proseka v lednici?
1: No proseka ne, ale my jsme s holkama, bylo to někde u ledničkoho valdického areálu, bylo to tak jako drahý hotel, tehdy jsme se dopřáli. A
0: ano, ano.
1: Že si zajdeme, původní plán byl, my jsme přijeli, ubytovali jsme se a šli jsme na večeři, mm-hmm. Že si dáme nějakou večeři s vínem, jo, nějakou jako dobrou. Když jsme si sedli do té restauračky a zjistili, že nejlevnější jako jejich víno v nabídce je kolem 11 000, jo?
0: Aha.
1: Tak jsme si každá dali rozlévané prosečko. Decinku, ta stala nějak 300, no nějak 300 ta decinka.
0: Ano.
1: A víš, co bylo skvělé, že my jsme nedopili celou láhev, protože já jsem měla jenom s kolegyní, mm-hmm. A zbylé holky si dali něco jiného.
0: Ano.
1: A pak další den ráno ta rozpitá lahvinka byla v rámci snídaně. Tak se mi sestřelila ráno, že?
0: Takže taky
1: to
0: brzo.
1: To jsem měla v rámci své
0: taky
1: ceny.
0: Taky brzo. Tak v kolik to mohlo být hodin?
1: Ty bychom tak jako dívali, asi 8, 9.
0: Ne, ale víš co, já jsem se vlastně načapal při té stejné věci. Já jsem si taky ráno v hotelu dal prosecco. A to bylo asi u mě nejdřív, kdy jsem si alkohol dal. Bylo to loni, v listopadu jsem byl v Praze, i jako z pracovních důvodů.
1: Aha.
0: A odjížděl mi vlak asi 8:13 z hlavního nádraží. Říkám, musím to stihnout, šel jsem na snídani a dal jsem si tam prosecco. Takže mohlo být třeba 7:30. To bylo asi za mě nejdřív.
1: A prosecco si zdával z toho důvodu, že prosecco bylo levnější než cokoliv jiného, než třeba, nevím, kafe nebo...
0: Ne, prosecco bylo nejpitelnější, jinak tam byla jenom voda se šťávou, víš.
1: Ale co to je za remix?
0: To já nevím. Tak to je asi jako, že bychom... Měli
1: no,
0: být,
1: asi, tak, víš, to takhle,
0: asi bychom měli být svižnější prostě jenom.
1: A, tak, asi zřejmě, tak. Dneska se nám to tady nějak hryže, prostě tu prohru s Jižní Koreou každý prožíváme po svém, no, a zdá se, že
0: zkusíme to
1: náš,
0: ještě jedno.
1: Bavovací systém.
0: A už to jede, dobré ráno,
1: tak
0: přejeme.
1: Tak jo,
2: Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Evka Parná.
1: Taky Miraj Navrátil.
0: Taky Miraj Navrátil.
1: A Miraj kapela, která bude samozřejmě i letos na Evem City Festu, prostě tam nemůžou chybět, jako si.
0: A my věříme, že hodí i tuto pecku, to je mimochodem novinka Vzpomeneš si. A je to prostě super věc. Ale pozor, Evem City Fest, který se blíží, tedy respektive už příští týden začne,
1: jo,
0: nabídne
1: 19.
0: letos mnohem víc než jen naše české hvězdy, jako je Marek Ztracený,
1: Pem Rebit,
0: vím, Janek že tam bude.
1: Janek Ledecký, Lucie, Ben Kristovalo.
0: Wow, ale pozor.
1: Helenka Vondráčková.
0: Wow, ale my víme, že letos Evem City Fest nabídne velké jména. Velké.
1: Jo, je tam například Robin Schulz. Kluci, holky.
0: Tohle je Robin Schulz.
1: Alan Walker tam
0: ale
1: taky bude.
0: No jo.
1: To je co?
0: To je něco teda.
1: Trost, Diskotekos, to je prosím tě Dick, Prachař
0: a Fabian.
1: Já přesně tak, jo. Ego tam taky bude, no tak co ti budu povídat, asi to bude jako dobrá party.
0: Bude to dobrá party, lístky jsou, tak pokud náhodou třeba nemáte příští víkend co dělat, tak ne, že bychom jako byli jakýmkoliv partnerem, ale tohle doporučujeme. Proč? Protože je to u nás, je to velká akce a bude to rozhodně fajn a je třeba se naladit na ty letní festivaly, které teprve přijdou, protože co si budem, za 3 týdny startuje Beats for Love, dámy a pánové.
1: Ožijou Dolní Vítkovice, takže jo, natrénujte.
0: No a my budeme trénovat za chviličku taky, protože, no vlastně nebudeme trénovat, my už budeme vybírat, za chvilku je tady Jukebox.
1: No jo, to je hodina.
0: Takže pokud máte nějaké přání, které byste dneska chtěli při pátku slyšet v éteru, není problém, pojďte na to.
2: Jukebox, Fresh Radio. Pošli hlasovku 77 337 136. Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernic.

0: Dobré ráno světe, bon appetit, Fresh Radio zdravíme z ostravské metropole 650.
1: Jukebox Fresh Radio.
2: Jukebox Fresh Radio je oblíbená činnost nejen nás moderátorů, ale i vás posluchačů, protože vy si v tuto chvíli můžete vybrat z našeho playlistu cokoliv budete chtít. Zahrajeme ve většině případech zahrajeme vždycky. Ale pozor.
0: My si poradíme
2: vždycky. Co se týče hudebního výběru, ano. Ale někdy si úplně nedokážeme poradit v rámci vašeho neverbálního projevu.
0: Se zadáním prostě.
2: Je tady třeba Barťas. Dobré ráno, Barťasu.
3: Zdarec, tak já bych chtěl dneska zahrát Hiba Forever od Naty by Natur a bylo by to jenom pro mě, pro nikoho jiného, takže jestli mi to zahráte, byl bych moc rád, díky, čau Barťas.
0: Čau, prosím tě rádi, ale mohl by si nám klepnout textovku přesně napsáno o co go, protože my si nějak normálně fakt my nejsme schopní, ale zase na druhou stranu tady tímhle zajišťujete, že nebudeme debilní s Honzíkem ve stáří, protože vy nám tak ty mozkové závity
2: procvičíte,
0: že my normálně fakt nejsme schopní jako dohledat o co go.
2: Marta, jsme ti to rádi, zahrajeme, jen prosím tě napiš, jak se to jmenuje, jo, díky moc. No a samozřejmě my si nesmíme odpustit ani naši stálici. Dane, dobré ráno.
4: Čaute, dobré ránko, připadku přeju všem. A k hranímu jukeboxu, co kdybyste tam dneska pustili něco od Wilkinsona, něco rychlejšího, díky, zatím čaute.
2: Hele, víš co, jako dobrý nápad, mezi tím, co napíše Barťas tu jeho, tak si dáme Wilkinsona, rozjedeme to, ať máte i vy trošičku více toho pohybu po ránu, protože víme, stávat ve 4, koukat na fotbal, prohrát a ještě do toho celý den fungovat,
0: je to, dřina, no,
2: to je jako těžké.
0: Nechceme, nechtěla bych.
2: Tak posíláme Wilkinsona právě teď.
1: Jukebox Fresh Radio.

0: máme problémy rozluštit ty vaše šifry, jako třeba před chviličkou nám jednu takovou šifru pustil a poslal Barťas, jo.
1: Zdarec, tak já bych chtěl dneska zahrát Hiba Forever od Naty by Natur a bylo by to jenom pro mě, pro nikoho jiného, takže jestli mi to zahráte, byl bych moc rád, díky, čo, Barťas.
2: Máme subečku.
0: Není problém, zahrajeme. Jenom prosím vás, chtěl bych říct, že Hip Hop Forever je nakonec Hip Hop Hooray, jo,
2: to
0: je jedna věc. A není to Naty by Natur, ale je to Naughty by Nature, jo?
2: Jo, ale v pohodě, jako ale jsme tam.
0: Důležité, že jsme se k tomu dopracovali, jo. Dobré ráno, Barťasu, tím pádem my to hrajeme jen pro tebe.
2: Jen.
0: Ale pro nikoho jiného.
2: Tohle, zacpěte si uši.
0: To pro nikoho není.
2: To je prostě jenom pro Martina.
0: Pro Barťase.
2: Barťase. Tak pro Barťase, no tak jedu jeho ligu. Tak Barťas, jo?
0: Jo, Barťas.
2: Tak sorry, no tak je to i pro Martina asi. Nějaký

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí. Je
0: 7 hodin právě teď, pěkné ráno, v Ostravě aktuálně jasno, později dopoledne polojasno s deštěm, ale to lokálním bychom měli počítat až ve večerních hodinách, jinak bude oblačno. Denní maxima dneska na teploměru 20 až 22 stupňů Celsia, pokud se chystáte na hory, tak tam dneska v maximech do 18 stupňů.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
3: Vážná nehoda motorkáře zkomplikovala provoz na dálnici D1 u Klimkovic, a to ve směru na Ostravu. Do šipky silničářů, kteří kosili trávu, naboural motorkář, museli ho vyprostit. Nehoda se stala včera před polednem. Policie České republiky zamýšlí v rámci reorganizace zrušit obvodní oddělení v Bílovci a od 1. ledna 2027 jej sloučit s pracovištěm ve Studence. Nejenom místní s tím nesouhlasí, názor bílovecké radnice se sdílí Studenka a další obce. Po necelém roce odchází z fotbalového Baníku Ostrava Ondřej Krčvaluši. Jeho novou štací bude belgický Celek, který zaplatí výstupní částku ve výši okolo 5 milionů eur, což je asi mimochodem 120 milionů korun. To je co? Doprava.
2: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Dobré ráno, taky na cesty 7:02 sledujeme dění na cestách v metropoli. Pozor si dávejte v Ostravě na Cihelní ulici pod pivovarem. Policie váží nákladní auta. Tak pánové a dámy, pokud nás zrovna posloucháte v nějakém tom nákladním voze, buďte opatrní, protože pokud budete mít kila navíc, budete mít do penízky míň.
3: No jinak... Ty se koukáš na mě s těma kiloma navíc.
0: No nevím, já vím, že ty máš řidičák jenom na auto, v pohodě, tebe by nezastavili.
3: Děkuji ti za nekotku.
0: No, není zač. Jinak na cestách v pohodě, nehlásíte žádné jiné komplikace, jinak ani žádné zdržení. Díky za to, jezděte opatrně a přece jenom, kdybyste měli informace o tom, kde se co děje, tak klidně dejte vědět WhatsAppové a telefonní číslo do studia.
3: 77 337 103 6. To víš.
1: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota.

0: Jazzroom Up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
2: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
4: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
3: Vyhrávej skvělé ceny!
5: Bon appétit!

0: Tohle je taková, řekl bych, možná až letní nálada. A ono je to dobře, protože léto je tady, klepe na dveře a i vy už víceméně jste v letním můdu.
1: Tak jo, my zdravíme. Myslím, že to je Bohoušek, který dneska bude určitě prostřednictvím Fresh Rádia výjíždět do Chorvatska, protože ano. Určitě věřím, že budou poslouchat v autě.
0: No to my doufáme. Jo. Bohoušek píše, dobré ráno, prdelky moje, dnes odjíždíme do Chorvatska, jak už si říkala, do Chorvatska. Tak bych chtěl něco příjemného, ať tu dodělám tu směnu a hurá domů, tradá!
1: Prdelky, no,
0: tak, jo? Prdelky.
1: Říkal nám prdelky, hele, takže bychom je rozvlnili.
0: Bohuši, my pro tebe máme písničku, která se náramně hodí, navíc měl by si trénovat, protože v Chorvatsku se mluví chorvatsky a tím pádem my jsme se rozhodli, že ti pustíme něco chorvatského, jo?
1: Jo, ještě předtím ti hodně řekne své nejdůležitější slova, která používá. Takže chorvatsky znáš.
0: Dobro došli, dobro jutro. Dobrý den. Chvala.
1: Tady děkuju, jasně.
0: Ano. No to je tak asi všechno, co potřebuje.
1: Jak se řekne pivo?
0: Pivo.
1: Zmrzlina?
0: Zmrzlina je...
1: Moře?
0: More.
1: More. A láska?
0: Láska? Aha. Voli.
1: Voli.
0: Volím
1: a
0: te.
1: A to ví, jako
0: volím
1: rozumíš te, to.
0: Monika, volím te.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
0: Tak tohle je pro Bohouše a pro všechny, co jedou na Balkán.
1: Tohle je teda ukradené. To je hrdinka srdce patřící Pernickému,
0: ano,
1: že?
0: Ano. Je to taková jako vlastně balkánská Helenka Vondráčková. Jo, to jsme se shodli.
1: Ty by si ji chtěl jako svoji tetu třeba, nebo babičku?
0: Já bych ji bral jako tetu klidně. Jako já bych ji bral jako milenku možná.
1: Teď jsem se bála, chtěla jsem říct, jsem moc ráda, že si řekl tetu.
0: Tak nevadí.

0: Hele, Becky Hill zase dneska ráno, to je tady oblíbená zpěvačka.
1: Dneska jdu máme ale nějak dneska, často, to je pravda, často. Ona už hrála, no a tak nevadí,
0: Aleš se zamiloval.
1: Je to Hlásek a Aleš tam možná, Aleši.
0: co ty, hele, a Becky Hill. No, necháme ho tak, že?
1: Jo,
0: máme tady jinou ženskou, kterou potřebujeme proprat.
1: Aha, a kterou?
0: Dua Lipa. Dua Lipa, kamarádka naše, vyfadne?
1: Vlastně ano, to je pravda.
0: Nějakou dobu. Tak já jako čumím jako z jara, nebo z léta, promiň, protože už je dost teplo, nebo snad bude. Tak já čumím, protože ona se ti normálně vdala. Já ani nevím kdy, takže kdyby na mě nevyskočil článek, protože se mi to úplně uniklo, tak ani nevím, že už je oficiálně zadaná. Jako.
1: No vdaná, co zadaná, jo. Už je vdaná.
0: Jako oficiálně takhle, napevno zadaná.
1: Počkej, jo. A jak vypadá ten její pán?
0: Ale je to britský herec, já ho třeba neznám, piš si, Calum Turner.
1: Callum Turner?
0: Aha.
1: Callum
0: jo,
1: Turner.
0: I vy, Calum.
1: Sleduje ho Turner? Jenom 108 tisíc lidí, tak to...
0: Jenom tak oproti milionovým sledujícím
1: a není vůbec
0: si mohla
1: pěkný,
0: vybrat lepší partii, že?
1: Není vůbec pěkný, není...
0: Kaž, no.
1: Co, divé.
0: A ještě si ho vzala dvakrát.
1: Jak dvakrát?
0: Trapné.
1: Jako?
0: Vzala si ho jednak v Londýně, koncem května. To byl civilní sňatek, tam no. Si oblékla bílý kostýmek se sukní od značky, se pochopitelně neřeknu jaké, že
1: no.
0: Se tady nebudeme to.
1: No to je frajer, fakt tady a... každá fotka na Instagramu s duou, jako, to je frajer.
0: Jak jako s duou nebo s duo?
1: S duou.
0: Takže ne s duou, s duou.
1: Ne, s duou, každá
0: a,
1: fotka,
0: a s kým
1: co tam má, tak
0: fotit,
1: jako s duou.
0: Když je to jeho milá.
1: Tak já vím, není to trapné trošku?
0: To jo, vidíme, jestli se chtěl jenom přeživit, jo.
1: Myslíš, že mu zpívá? A...
0: Určitě.
1: Že ona mu zpívá?
0: Jo.
1: Večer?
0: Určitě. I k ráno někdy.
1: Někdy.
0: A pak byla ještě třídenní oslava na Sicílii. Ale velkolepá. V Palermu.
1: Teď já jedu na Sicílii až v srpnu.
0: Jo,
1: to uděláme
0: oslava,
1: nějak brzo, ne?
0: Víš co, možná to ještě bude probíhat, protože rozpočet na tu oslavu je až 40 milionů korun, tak možná ještě nějaký chlebíček do srpna
1: zůstane. Tak oni se mnou počítají.
0: Možná i se mnou, večer přijde pomoct.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Svícen Fest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Fresh Radio.

0: Teď jsem úplně slyšela Tinu Turner chvilku.
1: Je, a dějí zem lehká.
0: No jasně.
1: Tina Turner, ale to je lico.
0: Pamatuješ ty její nohy od Tiny Turner?
1: Její nohy jako mezi náma jsem byl asi vždycky... jako nebyl ne, mezi nebyl. Nohama,
0: aha,
1: ale...
0: Ne, takhle.
1: Ale pamatuju si to její číro, to bylo neskutečné.
0: Jasně, mezi náma byl vždycky brutální věkový rozdíl, ale ty její nohy se mi záviděla. V 15, ve 20, ve 30 a i ve 40 jsem to skoro
1: stěla. Myslíš, že jí to budeš závidět i v 50?
0: Já? Určitě. Takže ona měla neskutečné nohy i jako opravdu
1: já mám od ní, předtím, já mám od Tiny Turner strašně rád písničku Proud Mary.
0: Jo, já taky.
1: Znáš, já opravdu tuhle písničku jako hodně můžu. Od toho momentu, kdy se to rozjede.
0: A mně se líbí už tohle. Tak kdy nevíš, co se bude dít, že jako pohoda.
1: Jo, říkáš si, tohle bude klídek. Tohle bude pohodička. Tohle je Tina Turner na Fresh Radio. Mimochodem, já si myslím, že Moni, podle mě Tinu Turner hrajeme na Freshi úplně poprvé.
0: No, zcela jistě. Přeci jenom, teď to nemyslím zle, ale Tina Turner a Fresh není úplně kombinace, která by se nějak
1: úplně
0: jako používala,
1: ne,
0: jo. Ale,
1: toto, toto je hit jako blázen.
0: Si dáme aspoň
1: exkluzivně, to bychom mohli, že jo? To bychom mohli. Už to bude, každou chvilku to bude.

0: ještě chvilku.
1: Jenom, že jsme zapomněli, co jsme vlastně chtěli, tak je 7:33, ať vám taky něco spásného řekneme. A výluka už není, to znamená, že dvojka dojede z Výškovic do centra bez toho, aniž by to objížděla přes Mírové náměstí nebo Mariánky. Jo?
2: Hurá!
1: Hurá! Už se jezdí kolem Dolních Vítkovic. Za chviličku budeme sledovat, jak se tam staví velké festivaly.
0: Mimochodem je dobrá zpráva taky to, že údajně se stihne i o něco maličko dřív zastávka náměstí Republiky zhotovit.
1: Jak jako o něco dřív?
0: No, třeba, že to nebude v zimě, ale na podzim. A teď? Teď by to mohlo přijít. Dámy a pánové, Tina Turner na Fresh Radio.
1: A nejkrásnější okamžik. Tahle napíná je.
0: Jo, napíná.
1: Nebo napínala je.
0: Napíná vždycky. Nás hlavně. Jako a pojďme, teď to bude. Já to cítím.
2: To nejlepší z rána.
1: Ať vám to dneska vychází, sice jsme to prohráli ve fotbale, ale nevadí.
0: To je kvapík,
1: to je kvapík.

0: neskutečný. To je neskutečný. Tohle je prostě. Ale tohle ti to ráno prostě musí nabít. Jako
1: takže
0: musí.
1: Co? Už jste dostali svoji nabíječku dnešní?
0: No, chcete ještě? Tak dáme ještě trošku. Ty vypadáš výborně teď úplně, ty se mi normálně teď líbíš.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit. Bon appetit.

0: Boy a taky Beautiful Life. 7 hodin 41 minut je tím pádem nejvyšší čas, abychom otevřeli dnešní, neboli tento týden finále kvízu naopak.
1: Ano.
0: Kvíz naopak.
1: Tak dámy a pánové, kluci, holky, naši finalisté, dobré ráno, finalista Jiří z pondělka, finalista Radim z úterka, ve středu to Lucka nedala, takže bohužel nic. Ve čtvrtek postoupil Rosťa a dneska se ukáže, kdo z pánů bude výherním.
0: Je to tak. Dámy a pánové, my asi nemusíme říkat, jak to funguje. My vždycky necháme vylosovat vás, posluchače Fresh Rádia, kdo tedy vyhraje. Dneska bylo téma jasné, český tým hrál poprvé v Mexiku mistrovství světa po 20 letech a hrál s Jižní Koreou.
1: No a nedal to, ale o tom teď mluvit nebudeme, jo, že jsme prohráli 2-1.
0: Tak.
1: To ne.
0: My navazujeme oslým můstkem na to, že chceme dneska dát našim finalistům jména po slavných fotbalistech.
1: Tak a protože ne všichni jsme znalí fotbalu, tak Honzík říkal, Moni, vyber jména, protože u mě má jistotu, že pokud ho znám já, tak ho musí znát úplně všichni.
0: Dost pravděpodobně.
1: Tak, já jsem vyplodila 3 jména fotbalistů a to je Ronaldo.
0: Ano.
1: Je, že?
0: Toho známe.
1: Messi.
0: Ano.
1: A pak Nedvěd.
0: Medvěd?
1: Nedvěd.
0: Jo, Nedvěd.
1: Ten chodí s tou Darou, ne? Nevíš, nebo co?
0: Jo, tak to nevím, no. Já myslím, že Dara chodí s Rytmusem.
1: Protože s Rytmusem nechodí. Má, Dara má dítě s Matějem Homolou, z Vohnoutu, jo, to má Lauru, která už je dospěla skoro.
0: Povídej.
1: Pak chodila s Rytmusem, ale toho přeloudila ta Jasmína.
0: A Lagič?
1: No, tak nějak. A teď je s Pavlem Nedvědem.
0: A ty máš doma Pavla?
1: Nemám doma Pavla Nedvěda, ale když my se...
0: Plagát, jsem chtěl říct plagát Dary Rollins, že ale... to tak znáš, ten
1: no,
0: její
1: tak
0: život?
1: Já jsem tak jako orientu bulváru, že musím vědět. No, musím vědět. Ale když Pavel Nedvěd měl svoji vzácnou kariéru fotbalovou, mně se hrozně moc líbil. V té době on byl fakt jako aktivní, když já jsem dospívala, takže mi se líbil. A tehdy jsem chodila s klukem...
0: Promiň, já ti pustím něco, co tě uklidní trošku, jo?
1: Tehdy jsem chodila s klukem, jmenoval se Ríša, který mi ho strašně připomínal. A nevím, jestli jsem si ho vybrala kvůli Pavla Nedvěda nebo Ríšu a pak jsem začala poznávat tu podobu s tím Pavlem, nevím.
0: Aha.
1: Jo, tak jenom...
0: Tak jenom tak pro informaci. Příběh, tak děkujeme za něj, jo, díky moc. Prosím vás, pojďme zpátky k tomu, co chceme řešit, to je kvíz naopak, jo. Takže Messi...

0: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Máte rádi divadlo a humor?
3: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
2: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
3: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
2: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
3: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
6: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
8: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
9: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
10: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
11: Bon appetit.

0: tohle je dvojka, která prostě funguje, ale jsou taky One Republic, In Your Eyes, jako novinka, jako fresh track.
1: Ještě Baroš. Ještě Baroše znám, Krčvaluši, že jo, ten teďka odchází z Baníku, jo, do Blokického celku,
0: Já jsem si říkal, že jako Baroš k Alesovi a One Republic mi úplně nesedí.
1: Ne, já tady ještě řeším ty fotbalisty, že nicméně už to padlo, máme výherce, budeme vytáčet teď, nebo chceš ještě nějakou pauzičku?
0: No a vytočíme teď, jak koho vytáčíme, kdo to vyhrál?
1: No, tak si tipni, kdo to vyhrál, jestli Ronaldo, Messi, anebo Nedvěd.
0: Nedvěd určitě ne, tak Ronaldo nebo Messi podle mě.
1: Tak řekni.
0: Tak Messi podle mě.
1: No, vidíš to?
0: Jo.
1: Tak umíš krásně odhadovat situaci.
0: Já
1: ano,
0: bych taky zvolil asi
1: Messi.
0: Messiho. Takže Lionel Messi, voláme Lionelovi Messimu do Argentiny, jo?
1: Ten má určitě čas dneska po ráno, stejně nemá co na práci, ne?
0: No, určitě ne.
1: Ten už nemusí stávat ve 4 ráno a tréninkovat.
0: Ten nikdy nemusel stávat ve 4 ráno.
1: Ale stával, pozor, jako makali kusy.
0: No, si obudila,
1: makali.
0: Nebo co, že víš?
1: No, co tě potom? Kvíz naopak. Ko, já jsem budila.
0: Kvíz naopak. Kvíz naopak. Nicméně, teď je nejvyšší čas vytočit.
2: Jiného operátora.
0: Ano, to my víme.
2: Hovor vás bude stát jako volání do jiné sítě.
0: Podle našeho tarifu. Děkujeme. Tak a voláme. Lionel, co má Lionel Messi za tarif?
1: Musí to zvednout ale jako v časovém tom, že? Libetu. Takže pětkrát zazvonit a jinak spůla, pokud k tomu nedosprintuje. Možná vydělává dárny peněz, ale jestli neumí být rychlý k telefonu.
0: Lioneli.
3: No, Lionel Messi, zdravím.
0: Ahoj, dobrý den, ahoj. Adios, por favor. Lionel Messi, slyšíme se, halo, jsi tam?
3: Si, por favor.
0: Jak se jmenuješ, prosím, tvé pravé jméno?
3: Lionel, Radim.
0: Radime!
1: Vy jste komici oba dva teda, bych tak chtěla vidět, aby takhle komunikoval Messi, to určitě. Hele, no tak Rádio, my ti gratulujeme ke sbírce, respektive k tomu voucheru, který je za 2000 korun a ty bohužel, jako ho budeš muset otratit do poslední koruny.
0: Klidně i do poslední minuty můžeš být ve sbírce, než zavřou, jo, není problém, jo.
3: To se vůbec nebojím, mám dostat hlavou přítelkyni a
1: Cože máš, máš užranou přítelkyni?
3: Užranou nebo hlavou, podle toho, jak to rozumím.
0: Tak ty prosím tě se modli, aby si odpoledne ještě nějakou přítelkyni měl, jo? Radíme, no nic, my ti gratulujeme pěkně, vydrž na telefonu, dořešíme okolnosti mimo éter, dobře se najez a adios!
3: Adios!
1: Čau, si hledej lety do Česka. Čau!

0: 8 hodin, toto je Somber, pěkné ráno, posloucháte Fresh Radio a ranní Fresh Start, Honza a Monika.
1: Fresh Start.
0: Zvyk je železná košile.
1: Ty nevíš, jak se jmenuje pořád náš, nebo co?
0: A jo, pořád. S nějakým pořádem, pořád.
1: Počas je. Zpívej ptačku.
0: Dobré ranko, dneska tedy v čtvrtek, ten byl včera, ale dneska je pátek.
1: A za tohle mu platíme. No, dneska je pátek,
0: dneska je pátek a dneska v maximech na teploměru v Ostravě naměříme 20 až 22 stupňů Celsia. Polojasno, během dne potom oblačno. Na večer je možnost lokálních přeháněk, ale nic velkého. Meteorologové tady upravili výstrahu. Pozor si dávejte, zítra to by pršet mělo. Teploty v maximech 22 až 23. No a na horách, pokud tedy se chystáte do vyšších poloh, tak dneska maximálně 18 stupňů Celsia.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
1: Myší díra v přívoze se příští týden uzavře. Hlavní spojnice mezi Pražskou a centrem Ostravy. V plném proudu jsou totiž přípravné práce související s opravou strategického železničního mostu nad Hlučínskou ulicí v Ostravě přívoze. Denně po něm projede až 300 vlakových souprav. Téměř 100 let starý most čeká více než rok trvající rekonstrukce. Místo bude průjezdné pouze pro složky integrovaného záchranného systému a autobusy. Ostatní musí zvolit objízdné trasy. Zhruba 90-letý senior spadl doma z invalidního vozíku. Na ruce měl ovšem chytré hodinky, které poslali zprávu na policii. Jenže policisté nedostali přesnou polohu, tak ho museli hledat. Do terénu vyrazilo několik hlídek, které usilovně prohledávali poměrně rozsáhlou oblast v Ostravě Porubě v okolí ulice 17. listopadu a hlavní třídy. Nakonec seniora našli pomocí kolegyně na operačním středisku, které se podařilo se seniorem spojit, aby alespoň nahlásil jméno, a tak mu dokázali pomoci. Z bývalého pavilonu na ostravské Černé Louce se stane nové kulturní centrum. Národní divadlo Moravskoslezské zahájilo jeho rozsáhlou rekonstrukci, která přinese moderní scénu pro divadlo, ale taky multifunkční prostor pro koncerty a další kulturní akce a společenské akce. No a Česko proto. No a to ani divíš se, Honzi, na tom, je to přes to pusa ani nejde. Jo?
0: Je pátek, Česko, takže už ta síla prostě není. Já to řeknu. Česko prohrálo na mistrovství světa ve fotbale.
1: Česko nestačilo na Jižní
0: Koreu. Mexiku, Jižní Koreu porazilo, neporazilo. A je to tak.
2: Fresh zprávy. Doprava.
1: Tak, v dopravě. Co máme v dopravě? Máme něco v dopravě?
0: Máme. Dobré ráno. 8 hodin a 2 minuty k tomu. A pozor si dávejte, pokud tedy budete projíždět Palackého ulicí v Novém Jičíně. Tam se totiž srazilo osobní auto s osobním autem. Je to nedaleko zimního stadionu Nový Jičín.
1: A teď si dáme co? Teď si dáme cokoliv, jenom teď ať si můžeme chvilku
0: pozor, teď si dáme jazykolam nějaký, to je asi důležité. A drbu vrbu.
1: Řekni. My zníme, jako bychom my byli ve 4 ráno v těch hospodách a fandili našemu českému
0: týmu. A jak víš, že jsem nebyl?
1: Aha. Tak najednou to všechno dává smysl.
0: Tak pojďme spolu. 333 stříbrných stříkaček přeletělo přes 333
1: stříbrných střek.
2: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní

0: Food Festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
5: Mami, mami, mimino stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
9: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
10: Kontaktujte polary.cz.
11: Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon appetit. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: 30 letech jsme na mistrovství světa ve fotbale a jako prožíváme to neskutečně my.
1: No, je to vlastně pro nás takový jako malý státní svátek,
0: ale
1: bych řekl.
0: Jako čučím, jak moc velká zásadní událost to je, když i nějaké obchodní řetězce kvůli toho upravují pracovní dobu, že?
1: Jo, já to pozor cituji a upřesním. Supermarkety Penny příští čtvrtek zavřou své obchody už v 17:30 a to proto, aby zaměstnanci stihli zápas Česká republika, Jihoafrická republika.
0: No ale to začíná v 18, to nestihnou, no, pokud tam nebudou mít nějakou kantýnu, ve které budou koukat hromadně.
1: No ne, tak snad to stihnou, tak
0: hele. Ostravu nedojdeš, čověč, tak
1: i tak je to,
0: počkej,
1: hele,
0: na druhou stranu.
1: Ostraváci budou mít problém, nicméně i tak je to moc hezké gesto, já úplně čumím. Penny Market mimořádně zkrátí ve čtvrtek 18. června otevírací dobu a to na všech prodejnách v České republice. Místo obvyklých 20 hodin zavřou všechny pobočky už v 17:30, aby si zaměstnanci mohli v klidu sednout k zápasu české reprezentace proti Jihoafrické republice na mistrovství světa. Je to potvrzeno, pokud tedy chodíte do tohoto červeného supermarketu nakupovat, tak nepočítejte s tím, že příští čtvrtek večer nakoupíte.
0: Jo, to je 18. No a jestli by to ještě dále dotáhli, tuhle pracovní filozofii a benefity pro své lidi, tak 25. června podle mě budou mít zavřeno všichni, aby mohli dospat ti lidé, protože se hraje ve 3 v noci.
1: Jo,
0: tak aby se zaměstnanci mohli vyspat.
1: Ano, to vůbec co? Neotevřou, jo?
0: Ne. To jako vůbec a pozor, to je velká událost, to jako hraje Česko s Mexikem, takže...
1: Prosím vás, zvažte to, kdyby náhodou poslouchal někdo z vedení rádia, jo, ty sedíš naproti mě. Dobrý, tak nic, tak v pohodě, my se uslyšíme určitě.
0: Jakože chceš volno?
1: No, že bychom jako nepřišli toho 25.
0: Já se schválně podívám, jestli to není sobota, to bys měl štěstí.
1: No, ne, já si myslím, že přijmem štěstí, není.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
1: A tak já teda přijdu, no. Já přijdu.
0: No to budeš pozorný.
1: Jo, ne. No, tak, že si to ty. Tak, DJ Snake Paradise právě teď.

0: My jsme fresh, ty jsi fresh, buď s náma v pohodě, 8.21, bon appetit.
1: No je pátek, to znamená, že určitě většina z vás se dneska chystá někam na dýzu nebo minimálně si jít sednout někam do baru a užít si páteční večer, poněvadž je před námi víkend.
0: Ano.
1: Co to znamená, že i Monika dneska bude vybírat to, na co by třeba ona chtěla večer trsat. Je tady to nejlepší z rána?
2: To nejlepší z rána!
1: Respektive to nejlepší z celého týdne.
0: Budeme společně říkat, tahle jo, tahle ne, tahle je lepší, lepší než ta předtím. Pojďte se mnou vybrat pohodovou muziku, kterou znáte z Fresh Radia.
1: Za chviličku se na to vrhneme, to slibujeme. Dneska to nebude jednoduché, Moni, protože si dáme velkého DJ, světoznámého se spousty skvělých udělaných hitů, jo, to je jako jasné. Budeme totiž tady mít dneska Alana Walkera.
0: Aha.
1: A věřme, že jak je někde Walker, tak to není v pohodě.
0: Jak to myslíš?
1: No tak jako...
0: Tak Walker bude za chviličku ve prýtku míst.
1: Johnny Walker třeba, jo, s ním to taky není úplně jednoduché.
0: No, to je pravda, ještě když se sejdou s kámošema, jako je Daniel, za tak, že?
1: No právě.
0: A nebo jak je ten další ještě? Je Walker.
1: Tak já znám i Jagra.
0: Jasně. Dobře, to už je velká parta.
1: No, nechme to být. Alan Walker dneska tedy bude ten nejlepší z rána. Uvidíme, jaký jeho hit bude ten nejlepší pro Moniku. Za chviličku se na to vrhneme, tak do té doby třeba, já nevím, dojeďte na místo určení, dejte si kafe a buďte s námi. Dobré ráno, přejeme.
0: Dobré.
3: Co se mu stalo? Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
4: Tohle jsem fakt nečekal.
5: Kontaktujte pulari.cz.
6: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Svícen Fest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
8: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Fresh Radio. Fresh Radio.
2: Buď fresh!

0: Za minutku 8:30. Dobré ráno.
1: Bon appetit.
0: Tohle byl Netsky, taky Klaus. A California. Pozor, chcete ten drob ještě jednou? Máte ho mít, tady je.
1: Připravte se na to, že budeme pokračovat ve skvělé muzice, dáme si další tracky, protože se připravuje ta nejlepší z rána.
0: Ano, vybírat opět bude Monča, jednoduché to úplně nemá, protože dneska vybíráme ty nejlepší hity od Alana Walkera.
1: Jo.
0: Ty ale musíš na konci mého výběru usoudit, že jenom jeden je vážně nejlepší. Připravená?
1: Ok, připravená.
0: Ok, Alan Walker taky, já taky nabízím jako první hitovku Ritual.
2: To nejlepší z rána.
1: Ta zní skvěle. Co mi nabízíš jako co mi nabízíš jako?
0: Co ti nabízím? Tak já ti nabízím ještě
1: co
0: třeba
1: The jako
0: Spectre. Bude to Ritual
1: jako,
0: nebo The Spectre?
1: Rozhodil.
0: No, co říkáš? The Spectre?
1: Ano.
0: Okay. Jednoduché a jednodušší to mít nebudeš, protože nabízím také další hit, který se jmenuje Fire.
1: Okay.
0: Rádiovka, kterou jsme tady hráli, tak rok a půl zpátky zhruba.
1: Jsem na váškách.
0: Je to super věc. Takže
1: ve mně se bouří emoce, já opravdu zůstávám despektu.
0: Jo?
1: Jo. Jedem dál.
0: Chceš ještě chvilku poslouchat?
1: Ne. Nezlobíš mě.
0: Okay.
1: Dál.
0: Další možnost je Mind of the Warrior od Alana Walkera a taky Sorany.
1: Despektu.
0: Tady si ani nepřemýšlela.
1: Ne.
0: OK, dobře. Tak
1: musíš to přebít. Co pro mě ještě máš?
0: Je tady poslední možnost, jo, kterou tedy dneska můžeš celý to nejlepší z rána uzavřít.
1: Aha.
0: Alan Walker...
1: No.
0: Byl toho Walkera už. Alan Walker a Broken Strings. Tak co? Je to těžké, co?
1: Je to těžké. Hele,
0: no,
1: normálně
0: to musíš
1: asi
0: být.
1: The Spectre. Zůstanu.
0: The Spectre vyhrává to nejlepší z rána. Opravdu.
2: To nejlepší z rána.
0: Tím pádem není o čem. Monča vybrala to nejlepší z rána od Alana Walkera. Dneska tedy se stává The Spectre. My si teď ten hit dáme celý.
1: Jo, ty jsem tě překvapila dneska, že?
0: No trošku
1: ty bys,
0: jo.
1: Ty bys asi volil jinak.
0: Já jsem čekal u tebe, že se tě nejvíc bude líbit Fire. Hitovka Fire, protože pamatuju si, že tu si měla opravdu, ale opravdu
1: fakt
0: ráda.
1: Jo? Mm-hmm.
0: Tak si mě možná překvapil. No teď už první slovo platí.
1: A nemůžeš
0: platí.
1: Pustit obě dvě?
0: Ne, druhá leze z gatí. Tady je tvá nejoblíbenější The Spectre.
2: To nejlepší z rána.
1: Ne, dobrý to je.
0: Může
1: dobrý,
0: být,
1: dobrý, má to super vibe, ne, líbí se mi to.
0: Vybrala jsi správně.
1: Asi ano.
0: Asi ano? Jsi nejste, ty jsi nejsi jistá svým rozhodnutím?
1: Já jsem si jistá svým rozhodnutím.
0: Výborně, tady to máš. Ta nejlepší z rána.

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Fresh Radio.

0: jsem původně už šel teď do éteru s tím, že bych se chtěl rozloučit, ale došlo mi, že je teprve 40, tak ještě možná brzo.
1: Tohle... No ještě je brzo, i posluchači by ocenili, kdybychom pak jako zůstali do té deváté. Oni by možná byli rádi, kdybychom byli i přes devátou hodinu, protože dneska prý je s náma sranda. Vy už jste s alkoholem začali ve 4, ne? No my ne, ale spousta z vás jo, co si dala budíka a šla fandit do hospod našemu českému repre týmu.
0: A buďte v klidu, minimálně jednou to ještě takhle v tomto měsíci bude, pokud se nepletu 25. června, poněvadž český tým hraje znova brzo ráno
1: s výběrem Mexika.
0: Ano, ve 3 hodiny. To znamená, že ještě minimálně jednou takovou příležitost mít všichni budeme.
1: No, tak co bychom vám ještě řekli? Abyste ten den dneska měli co nejlepší.
0: Je pátek.
1: Dobře,
0: před námi,
1: ještě nějakou další
0: zprávu. Před námi je celý víkend.
1: Dobře.
0: A příští týden podle meteorologů by měli atakovat naše teploměry dokonce i 35 stupňové vedra.
1: Fajn, no a když teď máte zásobu dobrých, příjemných informací, tak já můžu jako protiklad připomenout,
0: jo?
1: Že Ostravě na Cihelní...
0: Zas černá a bílá, fakt, jako
1: no,
0: já nevím.
1: No, je to taky, to, prostě to je život, no, musíš to mít v rovnováze. Ostrava Cihelní pod pivovarem.
0: Pod pivohradem.
1: Dobře, pod pivohradem. Jsme dneska,
0: Jarošovský pivo. A pojď
1: Jarošovský ne, ale tady v Ostravě mám.
0: Bílá pěna, láhev orosená.
1: Tam máme zase kamarády, zase váží. Jo?
0: Koho?
1: No, to snad ne nás. A by the way, u Dakoty se včera moc líbilo místním policistům, takže by mohli brát
0: asi
1: i dneska každého.
0: Asi si zajeli na zmrzlinu možná.
1: A asi, tam bývají dobrou, to je pravda,
0: je výborná, točená.
1: Tam je fajn.
0: Tak jo, no, tak berte na vědomí, že při pátku možná policejní hlídky budou aktivnější, jezděte opatrně, jezděte s freshem a my za chviličku pokračujeme. Nabídneme do konce hodiny třeba ještě Kelvina Harrise, tak buďte s námi.
2: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: ekologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Sorry, papi, jako možná promiň tati, to budou říkat holky zítra, až se budou vracet nad ránem a nebudou mít klíče.
1: Jo,
0: a budou opilé a budou, ale promiň tati, promiň, já už se nikdy neopiju.
1: A jako ty to nějak znáš?
0: Taky jsem se párkrát svému tatínkovi omlouval.
1: Jo, nebo jsi byl u toho, když volala svému tatínkovi, ne?
0: Že, to vlastně
1: ještě,
0: taky,
1: že
0: no.
1: Se ještě zdrží, jo.
0: Ale tati, já na chvilku zůstanu, já jsem tady s kamarádkama.
1: Jo, známe svoje lidi. Jo. Každopádně jsou i tatínci, kteří, řekněme, s dětma tráví čas ještě pořád, takže na něco takového nemají čas na to lesti. A my děkujeme moc za fotografie, na které se právě teď dívám. Ondis byl včera právě na Rail Business Days, na posledním dnu tohoto veletrhu a poslal lístky, jak je jeho malý šťastný. Vyhráli si je u nás, víš, teda lístky, fotky poslal.
0: Ano.
1: Z toho místa, protože si vyhráli u nás lístky a je taky bobek šťastný, no.
0: Tak to je
1: krásné. Ten ještě nevolá tatínkovi, tatí, jen dneska večer nepřijdu.
0: Promiň, tatí, no, ale to přijde, Ondro, to brzo přijde. Mimochodem, my děkujeme i za vzkaz od našeho kolegy. Jirka Javorský se dneska vyjádřil taky k našemu vysílání.
1: Ale,
0: Jirko?
2: Ale vysílací hodina je v skutku legendární.
1: Ano, tak to jsem slyšela. Zapomněl se vyprout, ne?
0: Jirka to zapomněl vypnout jenom, no. A tak to nevadí, No nic, hele, já si myslím, že je nejvyšší čas, abychom prostě odešli už. Dneska podle mě to stačilo. Já jsem unavený, Monča taky, takže...
1: To, že jsou jenom tři vysílací frekvence, vymyslel nějaký genius. Přesně tak to má být, my bychom více nezvládli. A já se bojím, že s náma vy a děti možná víc, ne?
0: Ne, tenhle týden mu nestačilo, jo? Řekni ještě nějaké moudro na víkend, prosím.
1: Tak,
0: super, děkujeme. Mé moudro na víkend zní, nešlapej tam, kam nemáš. Ahoj, dobrou noc, pěkný den, víkend a těšíme se v pondělí. Čau!
1: Jo, já třeba zítra ve Vítkovicích, ne, Marku, papa.
0: Prosím tě. Neho zpívat už, neho

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Minutka po deváté, není čas, čas jsou peníze a my už tady nemáme co dělat. Pojďme na zprávy.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Dobré dopoledne, ještě jednou dneska bude polojasno, později odpoledne spíše oblačno, na večer je možnost i dešťových srážek, ojediněle počítejte, ale s nimi nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia, na horách dneska do 17 stupňů.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: No a na silnicích buďte opatrní, dneska je o víkendu. Vážná nehoda motorkáře zkomplikovala provoz na dálnici D1 u Klimkovic, a to ve směru na Ostravu. Do šipky silničářů, kteří kosili trávu, naboural motorkář. Museli ho vyprostit, nehoda se stala včera před polednem. Policie České republiky zamýšlí v rámci reorganizace zrušit obvodní oddělení v Bílovci a od 1. ledna 2027 měj sloučit s pracovištěm ve Studence. Nejenom místní s ním nesouhlasí. Názor bílovecké radnice sdílí Studenka a další obce. Po necelém roce odchází z fotbalového Baníku Ostrava Ondřej Krič-Faluši. Jeho novou štací bude belgický klub, který zaplatí výstupní částku ve výši okolo 5 milionů eur, což je asi 120 milionů korun. Tolik zprávy a teď doprava.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Ještě jednou hezké dopoledne, na cestách metropoly aktuálně není úplně klid. Pozor si dávejte u Frýdku místku v Ostravici, kde se srazilo nákladní auto s osobním. Je to nedaleko rekreačního střediska Ondrášek. Dopravní nehoda se vyšetřuje. Dopravní nehoda tedy osobního auta se stala taky na dálnici D1 337. kilometr ve směru na Ostravu. Překážka na vozovce, tedy průjezdnost pouze jedním jízdním pruhem. Buďte opatrní. Pozor tak i ve Frýdku místku. U frýdeckého Kauflandu se srazily dvě auta, tedy konkrétně nákladní a osobní auto. Na místě je policie a tím pádem projedete jedním jízdním pruhem a rozhodně se i zdržíte. Pozor na to, pozor na cestách, hezký víkend. Marika Tošková právě teď.
3: Užijte si.
2: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.

0: Teda tum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
1: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
0: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
1: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
0: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Marikou. Na Fresh Radio.
1: Kedy si bol súčasťou najsledovanejšieho manželského páru, dneska má mať Brad Pitt na manželstvo úplne iný pohľad, chudák. No presne ním teraz budem v škandále pokračovať, hoci po jeho boku už niekoľko rokov žiari krásna Inés de Ramón. Podľa zákulisných informácií sa ďalšia svadba ani zďaleka nechystá. Hollywoodský herec si po turbulentnom období údajne užíva pokojnejšiu etapu života. Po boku šperkárky sa objavuje na premiérach, dovolenkách a spoločenských udalostiach a podľa zdrojov z jeho okolia je ich vzťah harmonický. Napriek tomu sa špekulácie o zásnubách zatiaľ nenapĺňajú. Zdroje pre zahraničné médiá tvrdia, že Pitt sa do ďalšieho manželstva nehrnie a po dramatickom rozvode s Angelinou Jolie si chce totiž lásku užívať bez papiera. Ex-manželia sa dlho sporili aj o francúzske vinárstvo, no a hoci samotný rozvod bol uzavraný, právne spory okolo majetku podľa zahraničných médií pokračovali aj neskôr. No nemá to veru jednoduché, keď má toľko peňazí, nemá.
0: Skandál s Marikou. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Letní rande, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Skandál!

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A ako čerešňu na torte tu pre vás mám legendárneho francúzskeho herca Jeana Paula Belmonda. Ten síce zomrel v roku 2021, no jeho meno žije ďalej nielen cez filmy, ale aj cez rodinu. Veľkú pozornosť dneska totiž púta najmä jeho vnúčka Annabelle Belmondo, ktorú fanúšikovia prirovnávajú k slávnemu dedovi čoraz častejšie. Veľké tmavé oči, výrazný pohľad, olivová pokožka aj prírodzený šarm. Na sociálnych sieťach sa pravidelne objavujú komentáre, že vyzerá ako Jean-Paul Belmondo v ženskom tele. A čím je staršia, tým viac táto podobnosť podľa mnohých rastie a je pravda, že po dedovi zdedila aj lásku k filmu. Najskôr sa presadila ako modelka, dokonca ju začali priťahovať aj filmové svety, ale teda ten jeden hlavne. Študovala kinematografiu v Paríži a vďaka tomu, že vyrastala medzi Amerikou a Francúzskom, ovládá viac jazykov a francúzske médiá ju často opisujú ako elegantnú kombináciu hollywoodskej krásy a typického parížského šarmu. Tak, za mňa je to pravda, mrknite a uvidíte.
0: Skandál s Marikou. Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
2: Svícen Fest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
8: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. Akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech after party s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí. Jde k nám.
0: Jo, už to skoro mám.
1: Ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Svícenfest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
7: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
6: Kontaktujte pulari.cz.
8: Růžový sok.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
2: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
3: And the only prescription is more cowbell.
4: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

0: akcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz

0: Doprava. Doprava.
1: 10:20. Dobré dopoledne. Tady padá mikrofon, to je úžasné. Koukneme na cesty, jak to vypadá. 3 nehody v regionu, jedna je na Opavsku u Dolního Benešova, když jedete směrem k Přehradě. No, k jezeru, lépe řečeno. Tak potkáte 2 osobní auta, které se srazily. Ostravě, v centru ulice na Karolině, na odbočce na Frýdeckou, haváriovalo osobní auto. A třetí komplikace, ještě jednou Ostrava, tentokrát je Bohumínská, odbočka na ulici U Jeslí nebo na Hladnovskou, tam je pro změnu v sobě motorka s osobákem.
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Tady se člověk těší na to, že tady přijde, má svůj klid a vecpou se mu tady dva chlapi, jednoho trošku znám víc, druhého, dobré dopoledne.
1: Ahoj.
2: Ahoj Jiříku, taky tebe zdravím. Takhle na vlnách Fresh Radio jsme ti chtěli udělat velké malé překvapení ve tvém JJovi, aby si tady nebyl pokaždé sám. No a hned jsem ti takhle k tomu přivedl hosta. A ten host není nikdo jiný než hlavní organizátor Greatu, toho boxerského klání, které už bude 10. a proběhne příští sobotu. Příští sobotu v Dolních Vítkovicích pod Vysokou Pecí a my jsme se ho tady tak přišli lehce vyspovídat. Ahoj, buddy.
1: Čau, ahoj kluci, díky, že jste mě pozvali takhle ráno a můžu být součástí vašeho vysílání. Zdravím, posluchače, ahoj.
2: Říkáš tomu ráno, jo? My už tomu říkáme dopoledne, ale tak, že jo, boxeři mají trošku jiný harmonogram, musí se připravovat.
0: Ne, to je jinak, on dostane na budku takovou ráno, že se probudí až dopoledne.
2: No, já bych, Jirko, takhle jako úplně teďkom tady přece jenom mluvíme s některým z boxerů. Hele, jednoduchá věc, tohle to bude 10. grade, nebo 10. grade, to znamená takové jubileum. Co znamená grade, co jste už dělali a vlastně ten přínos je takový charitativní téhleté akce. Tak rozvykládej se o tom obecně, kdyby náhodou někdo nevěděl, o co go.
1: Ano, náš koncept je postavený vlastně na tom přiblížit fanouškům bojových sportů to, že vlastně fighteři dokážou i pomáhat a V rámci této myšlenky vznikl Great, kdy Great Boxing pomáhá při našich gala večerech, vybírají se peníze, tvoří se dražby a s celkovým výnosem vlastně pomáháme rodinám, organizacím a postiženým nemocným lidem a dětem.
2: Takže to je celé na dobrou věc. No a druhá otázka bude propojena. Kteří fighteři a co speciálního chystáte na 10? Respektive nemusíme to ani vyjmenovat, to si lidi určitě najdou všude, možná na webu, ale spíše jde o tu specialitku, kdy vůbec nepamatuju si, že by jako někdy viděl takovýhle zápas. Myslím tím, no řekni to sám.
1: Ano, většinou vlastně naši diváci a fanoušci jsou zvyklí na klasický box nebo eventuálně K1 a jelikož máme 10. gala večer, tak jsme si připravili takovou lehkou specialitku a sice brutální štípanou a to zápas bez rukavic, který proběhne mezi ostravským Derkáčem a pražským Kulhánkem, což opravdu můžu garantovat, že půjde o brutální štípanou bez rukavic.
2: Zajímavé, myslím si, že to bude takové lákadlo tohohle večera. Kdo ještě tady bude dalším z těch, na které by se mohli diváci a fanoušci těšit a kde koupíme lístky a tím to možná útnem, protože všechno důležitého jsme řekli.
1: Určitě, samozřejmě další zápasy budou taky skvělé, protože máme spoustu obhajob. Například v K1 bude obhajovat pás náš všem známý Strakoš versus belgický Dene. Dále půjde obhajovat Šorm proti tady ostravskému Hladunovi. Představí se i Pepa Pekárek proti Polakovičovi, taky skvělý duel. No a i ostravský známá osoba tady je Hartmann versus Kumu NH, což bude taky skvělý zápas.
2: Mezinárodní normálně.
1: Mezinárodní, jako spoustu mezinárodních zápasů teď máme, ano, když se dívám na tu kartu.
2: Super, já mohu jenom připomenout, že se začíná v sobotu v 16 hodin, se otevřou brány, pojede to do dlouhého večera, taky je nachystána jedna afterparty s DJem Beatem, to byl protagonista Dirty Dancingu, toho asi taky budete znát. Co ještě bys jako takhle buddy dodal?
1: Já si myslím, že určitě kdo na Greatu 10 nebude, udělá velkou chybu, protože to bude opravdu krásný odpoledne až večer, zakončený, tak jak si říkal, skvělou hudbou. Bude skvělé pití, skvělé jídlo, skvělý fajty, prostě skvělá zábava a hlavně bude u toho Radio Fresh.
2: Tak ještě sledujte skvělé sociální sítě, kde jsou odkazy na to, kde si koupit lístky a těšíme se na to, že to půjde všechno na dobré věci.
3: Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

jsem tady narychlo nahodil zpravodajství, ať doženu mezery, které jsem během noci a rána nestihl, co se týče dění ve světě. A doslova mi tady vyrazila dech zpráva od mého, no, nebudu říkat oblíbence, on není můj oblíbenec, je to člověk, který mě nějak zvlášť nezajímá, ale baví mě občas svými výroky. Donald Trump, americký prezident, už vyjádřil do médií, jestli jste to neslyšeli, ukončili jsme válku s Iránem. Já nevím, jak hodně seriózně je myšlena tahle ta informace, protože z té věty by to znamenalo, že jakože konec, klid, vyřešeno, benzín zase bude stát, kolik to bylo, 25, 28. Ale normálně mám takový pocit, že tahle informace se za další hodinu změní. Obzvlášť proto, že jednak Irán vůbec nepotvrdil, že by nějaká dohoda vznikla. Už to mě na tom zaráží. A navíc nějaký člen toho týmu kolem Donalda Trumpa se vyjádřil, že vlastně jediné, co se stalo, takže Irán řekl, souhlasíme, že nebudeme mít žádné jaderné zbraně. To mě fascinuje. Oni tam prostě nasypou tisíce raket, dronů, všeho možného a přitom stačil takový malý klid a podle Donalda Trumpa, malý slib a podle Donalda Trumpa je konflikt vyřešen. Tak ruku nahoru, kdo tomu věří, že? Haha.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
0: Vyhrávej skvělé ceny! JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartman proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartman a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+.

0: Za chviličku je tady 11. hodina, tak pokud se kolem vás na cestách něco děje, tak dejte vědět a já jenom přiznám své nedostatky, ale určitě v tom nejsem sám. Jak člověk je za ten život navyklý jezdit nějakýma cestama a teď jak je rozkopaná ta Ostrava všude možně, tak normálně už dvakrát jsem se vracel z Radvanic od mého kamaráda, který tam má STKáčko, tak jsem se vracel z auty. A samozřejmě instinktivně, i když víte a skoro každý týden tady referujete, že jsou ty cesty a mosty třeba různě rozkopané, stejně tam jedete. Dvakrát se mi to už povedlo. A evidentně při tom druhém případě jsem nebyl sám, anebo jsem zmátl možná i ty ostatní, protože já jsem projel, za mnou jeli další dvě auta a jeli stejně špatně jako já. Už odbočili do cesty, která už byla jakoby tím pánem slepá. Tak jsme se pak otlačili všichni tři. No, člověk myslí na mě. Ne, samozřejmě, za volantem jezdíme všichni soustředění a zodpovědní, že jo? Tak to má být.
1: Fresh

0: jsou takové písničky, kde se zpívá třeba to la la la a podobně, tak si myslím, že už je několik lidí minimálně, a nejenom v České republice, nejenom v Ostravě, ale po celém světě, kteří ten dnešní den už nemají úplně la la la, protože se podíváme, jak to vypadá na cestách. Doprava. Doprava. Tady možná ještě platí upozornění nebo spíše následky nehody v Ostravě za Karolinou na ulici Frýdecké při sjezdu na právě zmiňovanou ulici na Karolině. A dvě nové záležitosti. Jedna v Avířově, ulice Československé armády, což je asi tak 200 metrů od největšího nákupního centra v Avířově. V centru. Od Elánu, no jednoduše řečeno. Tak tam dvě osobní auta. A druhá v Rýmařově, přímo ve městě ulice, no ulice Náměstí Míru. Tam osobní auto.
1: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: Fresh Radio. Jsme metr.

trošku fotbalu si teď dovolím, ale z jednoho prostého důvodu, protože mě zaujala jedna myšlenka. Včera, když jsem chvilku koukal na zahájení, spíš tu slavnostní část, samozřejmě na hudbu, ta mě zajímala víc, tak v jednu chvíli tam moderátoři říkali, že vlastně Mexiko jako tým je jeden z favoritů na vítězství. Což mě trošku zarazilo, protože nevím moc o fotbale, ale i tak mám nějaký přehled o těch slavných fotbalistech a nějakého mexického jsem si prostě nevybavil. Tak jsem si říkal, podívám se, až budu dneska tady, jaké jsou kurzy na Mexiko. No a v tabulce sázkovky na vítěze celkového mistrovství jsem Mexiko nenašel. Jako ono tam možná někde bude, ale v těch hlavních vybraných prostě není. Ale naši, no, to je asi téma, já... Jak říkám, velmi často fotbal nesleduju, ale vždycky mě baví spíš ty komenty pod tím článkem, takže jak jsem dneska ráno objevil článek, že naši prohráli, tak jsem si přečetl hlavně komentáře a tam teda dostávají ti hráči sodu, že už to, že se tam dostali je úspěch, tak jsem pochopil, že český tým letos zase ne, že nic moc, to je ještě slabé slovo. Ale přesto všechno existuje i kurz na celkové vítězství Česka, jo? Tak kdybyste chtěli, tak je tam 1:250, to znamená, že když sadíte stovku a naši by vyhráli, tak ze stovky uděláte 25 tisíc. To je dobrý biznis, ale je to nereálné, co si budeme říkat. A naopak největšími favority, vždycky je to po dvou. Na takovém, řekněme, pomyslném prvním místě s kurzem 5,8 je Španělsko nebo Francie. Ti podle sázkařů jsou největšími favority na výhru. Na druhém místě s kurzem 8 Anglie nebo Portugalsko. A na třetím místě s kurzem 10 Argentina nebo Brazílie. Všechno je to jakože v téhleté fázi na začátku celkem solidní kurz, protože minimálně se vám ten vklad z pěti násobí, pokud se trefíte. Jenomže to je právě to, pokud se trefíte, na tom stojí celý sázkový biznis, protože většinou se netrefíte.

0: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Co se mu stalo?
2: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
3: Tohle jsem fakt nečekal.
4: Kontaktujte pulari.cz.
5: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

nejlepší old school, který znáš.

0: A ještě jednou skočím na chvilku k fotbalovému mistrovství, ale opět to nebude o fotbale, ale o tom zahájení, protože se objevily nové spekulace na téma toho, kdo tam vlastně zpíval, protože celebrity tam bylo po vícero na tom zahájení, já jsem registroval Andreu Bocelliho, pak jsem tam viděl tu herečku španělskou, latinskoamerickou, v Desperado hra. Salma Hayek, vzpomněl jsem si. A pak tam taky zpívala Shakira. Ale podle spekulací, které teď začínají zaplňovat internet, to prý nebyla Shakira, ale prý taková jakoby Shakira z Temu, že prý se někdo vydával za ní. Jako mně se to teda moc nezdá, samozřejmě žijeme v době, v jaké žijeme, takže je spousta věcí možná. Třeba chtěli organizátoři ušetřit a pozvali tam někoho, kdo vypadá jako Shakira a řekli mu nauč si tu písničku, ale já si myslím, že to je tak velká prestižní akce, že je to téměř nesmysl. Nicméně je strašně velké množství lidí, kteří právě teď řeší, že to vlastně vůbec nebyla Shakira. A naopak těch málo, co říkají, jo, podívejte se na ty rysy v obličeji, na ty jizvy a podobně, a tím říkají, ne, to zase byl make-up, jo, to byla nějaká falešná. Tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Dokud se k tomu nevyjádří ona sama, jenomže dneska máme to AIčko, že jo, takže to video, že Shakira něco řekne, můžu natočit já, kdybych to uměl.
1: Fresh Radio. Ostrava 886 a 136 FM. Třinec 106.5 FM.
0: A tak si aspoň dáme naživo u nás.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Co kafe, kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
0: Vyhrávej skvělé ceny. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
3: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
4: Svícen Fest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
0: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Víkend na chatě, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. And the only prescription
8: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
9: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Beatem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.

0: Doprava. Doprava.
1: Já jsem se tady už tak hezky rozjímal na naší sedačce s konstatováním, že je páteček, že jo, akorát, že mě ten větší pátek teprve čeká až odpoledne na firmě. Každopádně půlka už je pryč, že jo, o víkendu jste někteří o něco blíže. Tak jak to vypadá na cestách? Pořád se ještě řeší následky nehody, která byla v Ostravě v centru, ulice Na Karolíně, sjezd na místě, na Frýdeckou, pardon. A stejně tak se ještě řeší následky nehody v Havířově, kousek od hlavní třídy na ulici Československé armády, tam taky dvě osobní auta. A teď dvě nové záležitosti v Rýmařově, i když to mám pocit, už taky bylo, v Rýmařově na náměstí Míru, ano, tahle nehoda už byla, tam havarovalo osobní auto. A nová záležitost na Bruntálsku, když projíždíte Krnovem, tak v části zvané Úvoz, nebo ulice, která se jmenuje Úvoz, je poměrně dlouhá, tak zhruba uprostřed délky té ulice je nehoda osobního auta a bohužel chodce.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: Všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Stegosaura!
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

0: Posloucháte Fresh Radio, my jsme slíbili, že se vydáme na Invent Arenu do Třince a samozřejmě tak uděláme, protože já už mám tady ve studiu velmi zajímavé hosty, začnu od dámy, muži asi dovolí tady ve studiu, protože Klára Havlová je koordinátorka akce Invent Arena. Kláro, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: No a taky vítám Jiřího Cupka, já bych řekl taková dobrá duše celé akce, ale zároveň předseda organizačního výboru. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Invent Arena, my to tady na Freshi říkáme často. Co to může být, ale teď z vašich úst, když by člověk chtěl do Třince zajet, co zažije na Invent Areně, co to vlastně je?
2: Invent Arena je výstava nebo show, koná se ve Werk Areně, proto se to jmenuje Arena, a je to výstava, mezinárodní výstava inovací, technologických novinek, všeho zajímavého, všeho nového.
0: Tak a je to Třinec, to už jsem říkal, teď nevím, kdo na to odpoví, jestli vy, Jiří nebo Klára, proč Třinec zrovna?
2: Tak ještě odpovím já, tak Třinec proto, protože Česká hutnická společnost, hlavní organizátor, sídlí právě v Třinci a navíc v Třinci je velmi silné průmyslové podhoubí, mnoho zajímavých a inovativních firem.
0: No, já si řeknu Třinec a mám to spojené s průmyslem, hokejem, ale vy z něj děláte centrum inovací. To je na jednu stranu odvážné, na druhou stranu je to fajn, že se to tady děje. Tak Kláro, je to správná představa, centrum inovací?
1: Je to správná představa. Já bych nerada zastrašila všechny návštěvníky, co chtějí přijít a vidí nějakou velkou vědeckou akci. My se samozřejmě těšíme na širokou veřejnost, na rodiny s dětma, na návštěvníky všech věkových kategoriích a pro tyto návštěvníky máme připravený široký doprovodný program od leteckého simulátoru Boeing přes trenažer gyroskop. Můžete si se projet v Tatra Rally Dakar a vyzkoušet si spoustu dalších věcí, máme tam různé roboty, drony, opravdu spoustu a spoustu věcí, kvůli kterým stojí za to přijít.
0: Takže nemusím být technik, nemusím být inženýr, nemusím být vynálezce a můžu tam dorazit, i když, to mi napadlo, když by člověk měl nějaký nápad a teď se to musí registrovat u patentového úřadu, vy tam máte nějakou pomoc pro takové lidi, kteří se tam přijdou poradit?
2: Samozřejmě. Akce se koná pod zaštitou a pod spolu organizací Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky, kteří tam budou mít velkou spoustu zástupců, kteří budou ochotní a velmi rádi poradí každému novému inovatorovi, zlepšovateli, vynalezci, jak s případným nápadem nebo s ideou naložit dál, aby ji zaregistroval, jaké kroky všechny musí provést, aby se to podařilo úspěšně.
0: Budeme si povídat dále o Invent Aréně, protože je to nejenom pro ty vynálezce, kteří už něco mají v šuplíku a teď to chtějí zveřejnit, ale i pro ty, kteří se chtějí jen tak bavit a třeba si zajít i na nějaké experimenty, na nějaké ukázky, a to všechno v dalším vstupu na Fresh Radio určitě zmíníme. Teď je tady Madonna, Love Sensation.

0: Eiffel 65, posloucháte Fresh Radio a my jsme rádi, že se vydáme teď zase zpátky na Invent Arenu, protože to je akce, která 17. a 18. června bude středem pozornosti nejenom Třince, ale i blízkého okolí. Já myslím, že celé České republiky. Jiří Cupek, hlavní organizátor, respektive předseda organizačního výboru, ještě jednou dobré odpoledne, Jiří.
1: Dobré odpoledne.
0: A taky Klára Havlová za ten obsah zodpovídá. Kláro, taky dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Když teda obsah, tak nevím, kdo z vás to řekne, ale školy jsou také součástí Invent Areny, nejenom střední, ale i vysoké. Co tedy školy budou dělat v rámci té akce?
2: Školy se účastní se svým doprovodným programem, hodně interaktivním. Navštěvníci u ní můžou vyzkoušet cokoliv, co ti studenti dělají. Mají tam své výrobky, různé aktivity, jak střední, tak vysoké školy. Můžu vás asi nalákat na robotiku, na drony, můžete si zkoušet létat z drony, můžete si zkoušet nějakou elektrotechniku, instalace, vlastně cokoliv, co se dá dělat. Letos máme poprvé i lékařskou školu Agel, to znamená, že si můžete nechat změřit tlak, cokoliv, co budou nabízet.
0: Máte pocit, Jiří, že jsou šikovní mladí, že máme důvod ne k panice, ale spíš k optimismu, že co se týká techniky, vynálezu a tady tohodle obecného tématu, že budou nástupci?
1: Minimálně ti, kteří jsou v tom doprovodném programu, jsou mimořádně schopní. Mimořádně schopní a zruční, protože oni nám předvádějí, co všechno dokážou.
0: No a když se teda dostavíme na takovou akci, tak je tam nějaká lab zóna, to mě zaujalo. Co si pod tím máme představit?
2: To jsou diskuzní panely, které nám povede skvělý moderátor Radek Erben. Jsou to panely napříč všemi různými tématy od průmyslu až po nějakou udržitelnost. Budou tam i panely se studenty vysokých škol, které nám povede Honza Hercik, takže si myslím, že si každý najde to svoje, co se zajímá a o čem by se chtěl dozvědět něco víc.
0: Takže můžeme poslouchat diskuze, můžeme se podívat i na vystavovatele. Ty budou uvnitř i venku? Werk Areny?
1: Vystavovatelé budou pouze uvnitř na hlavní ploše hokejové a budou vystavovat svoje vynálezy, inovace. Oni se samozřejmě účastní i soutěže a ten nejlepší nebo nejlepší v kategoriích budou oceněni a nejlepší z nejlepších bude oceněn cenou Grand Prix.
0: Mm-hmm. A samozřejmě to není jenom uvnitř Werk Areny, ale máme tam i program venkovní a dívám se, že poprvé snad tam bude i armáda České republiky plus IZS a další věci. S tou armádou tam budou tanky Leopard, slyšel jsem správně.
1: Ano, slyšel jste správně, takže armáda se svým dnem hrdinů přijede mimo jiné i s tankem Leopard 2 a kromě toho tanku tam bude celá spousta vojenské techniky, včetně samohybných houfnic a děl.
0: Mm-hmm. A Kláro, když se budou děti chtít pobavit u nějakých sanitek, hasičských aut a podobně, tak to tam všechno taky bude k dispozici po celou dobu?
2: Přesně tak, my už roky spolupracujeme s městem Třinec a v rámci akce spolupořádáme akci integrovaného záchranného systému, kde se můžete těšit na tu nejnovější techniku, který integrovaný záchranný systém používá v rámci celé republiky, takže určitě stojí za to přijít se podívat, s čím hasiči, lékaři a veškerý záchranný systém bojuje.
0: Invent Arena nás bude zajímat i za chvíli, poslouchejte Fresh Radio.
3: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
4: Máte rádi divadlo a humor?
5: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
4: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
5: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
4: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
5: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
6: Připadá vám, že máte malý byt.
3: Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
8: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

0: Mikaela Ostravo na Fresh Radio. Chtělo by to, aby naše Mikaela zpívala něco o Třinci, protože my se teď o Třinci bavíme. Konkrétně nás zajímá Invent Arena, která se koná už příští středu a čtvrtek v Třinci u Werk Arény, anebo vevnitř Werk Arény. Před dvěma roky, Kláro, pokud mám správnou informaci, jinak bude mluvit Klára Havlová, bylo 9000 nebo přes 9000 návštěvníků?
1: Okolo 9000 návštěvníků. My jsme byli velice milé překvapení a nebyli jsme na to připraveni, tak jak jsme předpokládali, ale letos čekáme daleko víc návštěvníků. Já bych vás chtěla všechny pozvat. My jsme ještě neřekli dneska, že vstupy na tu akci zdarma. Můžete přijít ve středu do 6 hodin večer, můžete přijít ve čtvrtek budeme zavírat brány už ve 14 hodin, je to úplně na vás.
0: No je to druhý ročník, vždycky se to opakuje co dva roky, Invent Arena, Jiří?
2: Je to, řekněme, druhý ročník po covidu, protože před covidem byly taky dva ročníky, takže to celkově čtvrtý ročník a chceme opakovat tuto akci co dva roky.
0: Ano, tak víme, kdy to bude, že vstup je zdarma, ale samozřejmě taková akce bez partnerů asi není realizovatelná. Komu poděkovat?
2: No, nemůžeme je vyjmenovat úplně všechny. Samozřejmě naším největším partnerem ve spoluorganizovaní je Úřad průmyslového vlastnictví v Praze, ale taky děkuji městu Třinci za to, že nám umožní uspořádat akci společně s Dnem IZS.
0: Tak, Den IZS bude probíhat, Kláro, dva dny? Každý den to bude?
1: Den IZS proběhne pouze 17. června, to znamená pouze ve středu. Pokud se chcete přijít na cokoliv podívat z IZS nebo armády, tak pouze ve středu.
0: Počasí je objednáno, my jsme to tady ještě studovali, takže se nebojte, že bude pršet, máme to domluveno. Co se týká jídla, na to bude taky myšleno?
1: Máme tam gastrozónu, takže určitě přijďte i na nějakou mňamku.
0: 17. a 18. červen, Invent Arena v Třinci. A my můžeme říct, že jako Fresh Radio, tam budeme taky živě s naším mobilním studiem a budeme si zvát hosty přímo do našeho studia, takže těch hostů tam bude opravdu hodně, spoustu lidí i ze zahraničí, tak budete nás zásobovat, Jiří?
2: Samozřejmě budeme vám pravidelně dodávat zajímavé lidi, aby vám povykladali o svých vynalezech a o svých úspěších.
0: Tak nezapomeňte se stavit, my moc děkujeme za to, že jste přišli sem k nám do studia. Klára Havlová, Jiří Cupek, ať se daří.
1: Děkujeme.
0: A všichni se uvidíme v Třinci 17. a 18. června Invent Arena.
3: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Legendární blondý v novém kabátu od Boba Sinclaira, Heart of Glass. Možná pamětníci vzpomínají na to, jak se u toho blblo v osmdesátkách, možná i dříve. Za chvilku třeba Shaggy a Robin Thicke, Looking Lovely, k pátečnímu odpolední hit jako stvořený. Dobrý den.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na svk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na svk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web svk-ostrava.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Svícen Fest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
10: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
3: Kontaktujte pulari.cz.
12: Fresh Radio. Fresh Radio.
13: Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Skvělá Lizo, Fresh Radio.
1: Doprava.
0: Dívám se, na cestách je zatím klid, nehlásíte žádné dopravní komplikace, což je dobře, protože mělo by to tak vydržet po celou dobu, alespoň mého vysílání, ať nehlásíme žádné komplikace, ať už na Moravě a ve Slezsku, nebo prakticky v celé České republice. Dobře, dojďte.
1: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov. Co se mu stalo?
2: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
3: Tohle jsem fakt nečekal.
1: Kontaktujte pulari.cz. Letní rande, stylově, Party Sud Morava, vodní relax i zábava.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Ta rýha tady na nárazníku.
6: Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Beatem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
7: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
10: Siesta a Radek Erben.

0: To byly Bastille, ale teď pojďme k ženským hlasům, protože před hodinou jsme vám hráli úplně novou Madonu, Love Sensation. My tady na Freshi hrajeme jenom fresh hity a u těch ženských hlasů ještě zůstaneme, protože Ellie Goulding, to je dáma, která, už si vzpomínáte, v roce 2015, ano, zahrála takovou tu legendární pecku z 50 odstínů šedi a teď se rozhodla vydat nové album. Ona ho vydá v září, ale vrací se zase zpátky ke svým kořenům a ta skladba se jmenuje Black Prada Dress. Ale překvapivě to není z Ďábel nosí Pradu 2, ale je to úplně z jiného soudku. Bráno tak, že je to o nějakých vztazích, o toxicitě vztahu a podobně. Tak schválně, jestli se vám bude líbit. Ellie Goulding.
1: Fresh Track. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Fresh Track. I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: Zaral jsem David Guetta, tady je Fresh Radio a pozor, zdravíme teď do Dolních Životic, protože tohle je vesnice roku, tak tam gratulujeme. V Moravskoslezském kraji alespoň vyhráli Dolní Životice. Údajně porotu nezískali jen vzhledem obce, ale hlavně tím, co tam žije. Takže vy tam žijete spolky, dobrovolníky, komunitními akcemi, práci s lidmi nebo prací s lidmi a taky mládeží i veřejným prostorem. Jednoduše to v Dolních Životicích vypadá pěkně. Pokud bychom se měli inspirovat, tak hurá do Dolních Životic. Ty budou reprezentovat náš Moravskoslezský kraj v celonárodním finále. A na druhém místě Dolní Lomná, na třetím Chotěbus. Pokud jste se tam náhodou nenašli, nebojte se, i příští rok bude podobná soutěž. Vesnice roku!
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

0: Leony na Fresh Radio, jinak dnes ráno v Bon Appetit se řešilo, jestli nás někdo poslouchá při cestě na dovolenou, nebo jestli se někam někdo chystá. A vypadá to, že už teď, skoro v polovině června, to chcete pověsit na hřebík a těšíte se na dovolenou, na tábory. Díval jsem se třeba dneska v obchodě, že spousta maminek už kupovalo takové ty kartáčky a další doplňky, které musí být ve škole v přírodě a na letní tábor a tak dále. No ale ráno nás taky poslouchali ti, kteří po dnešní šichtě takzvaně zamířili do Chorvatska. Best of
1: Fresh. Myslím, že to je Bohoušek, který dneska bude určitě prostřednictvím Fresh Rádia výjíždět do Chorvatska, protože ano. Určitě věřím, že budou poslouchat v autě.
2: No to my doufáme. Jo. Bohoušek píše, dobré ráno, prdelky moje, dnes odjíždíme do Chorvatska, jak už si říkala, tak bych chtěl něco příjemného, ať tu dodělám tu směnu a hurá domů, tradá.
1: Prdelky, no,
2: tak, jo. Prdelky.
1: Prdelky, hele, bychom je rozvanili.
2: Bohuši, my pro tebe máme písničku, která se náramně hodí. Navíc měl by si trénovat, protože v Chorvatsku se mluví chorvatsky a tím pádem my jsme se rozhodli, že ti pustíme něco chorvatského, jo?
1: Jo, ještě předtím ti Honza řekne své nejdůležitější slova, která používá. Takže chorvatsky znáš.
2: Dobrodošli,
1: dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobr dan.
1: Dobr dan.
2: Chvala.
1: Tak děkuju, jasně.
2: Ano, no to je tak asi všechno, co potřebuješ.
1: Jak se řekne pivo?
2: Pivo.
1: Zmrzlina.
2: Zmrzlina je...
1: Moře?
2: More. More, more.
1: A láska?
2: Láska? Aha. Voli.
1: Voli.
2: Volím te.
1: A to ví, jako
2: volím te,
1: to.
2: Monika, volím te.
3: Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
2: Tak tohle je pro Bohouša a pro všechny, co jedou na Balkán.
1: Tohle je teda ukraden. To je hrdinka srdce patřící Pernickému,
2: ano,
1: že?
2: Ano. Je to taková jako vlastně balkánská Helenka Vondráčková. Jo, to jsme se shodli.
1: Ty bys ji chtěl jako svoji tetu třeba, nebo
2: babičku? Já bych ji bral jako tetu klidně. Best of

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies, za okamžik třeba Duke Dimon, Robin Schulz a nebo Swedish House Mafia. A teď peníze. Představte si, že vám třeba ráno cinkne mobil, kouknete na účet a tam přistálo skoro 14 milionů korun. To není ani výplata, ani nějaký bonus nebo přeplatek za elektřinu, ale je to omyl. Přesně to se stalo v případu Vinohradské nemocnice, která podnikateli omylem poslala mnohem více peněz, než měla. Ta paní účetní se spletla o 3 nuly, to taky nechápu, ale stalo se. Jenomže co se nestalo? Muž ty peníze nechtěl vrátit. No a soud mu za to teď nepravomocně uložil 6 let vězení za to, že nevrátíte prachy. Takže tady je ta otázka, co bychom udělali my? Jo, protože říct si, jo, tak já bych to hned vrátil, to je jasné. Ale když vám na účtu svítí 14 milionů, tak to může zlomit úplně i Mirka Dušína nebo kohokoliv jiného. Za to si koupíte byt, auto, pozvete půlku rodiny na dovolenou a ještě vám zůstane. Je to takový zátěžový test. Takže, když vám na účet přijdou peníze, které nejsou vaše, není to jackpot, ale je to fakt zkouška. Buďme poctiví a raději ty prachy hned vraťme a nehrajme si na hrdinu, protože dopadneme jako ten chlápek v Praze. 6 let vězení za to, že nevrátíte peníze, je dost velký průšvih.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Drajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Drajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Drajva.cz. And the only prescription
7: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
8: Sweet Sun Fest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. 2 břehy, 1 tým, 1 festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
9: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
10: Fresh Radio.

0: Ed Sheeran na Fresh Radio. Mně se líbí, že on vždycky chce koncertovat jenom o víkendu, protože přes týden musí vozit děti do školy. To je hezký táta. Za ty peníze nekupte to. Tak tolik Ed Sheeran. Michaela už se tady směje. Je jasné, že za chvilku je tady s Markem Máte v Rychlé rotě. A já ještě připomenu jednu dopravu.
1: Doprava. Doprava.
0: Zatím asi uzavřená silnice na 1/56 v Ostravě, protože se odtamtud hlásí nehoda osobního auta a dodávky, takže dvě havarovaná vozidla. Dávejte pozor v tomto prostoru silnice 1/56. Šťastnou cestu a dávejte na sebe pozor.
1: Doprava? Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Svícen Fest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma. Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. Rychlá rota.

0: Jsme tady i dnes. 14 hodin a 8 minut začíná rychlá rota. Marek a Mikaela. Ahoj.
1: Krásné odpoledne.
2: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: jsem čekala, jestli to uděláš nebo ne.
1: Proč bych to neudělal?
2: Tak ještě jednou hezké odpoledne. Začíná pravidelný pořád tady u vás na Freši Rychlá rota.
0: Rychlá rota, Marika Michaela.
2: Musím říct, že Michaela je dneska úplně naprosto úžasně oblečená, protože ona dneska z toho fabriku říkala, že neodejde.
0: Ne.
2: Nevím, co tady bude dělat tak dlouho, protože i když bude na tom koncertě, tak ten koncert v nějakou dobu skončí a ty máš nějaké plány s nima, nebo jdeš uklízet fabrik ještě?
0: No, já

0: Nemám vůbec žádné plány, jsem autem a nechávám svůj prostor otevřen.
1: Aha, dobře, ty nebudeš pít?
0: Já nevím.
1: Aha, dobře, tak už se nebudu dál ptát. A jenom bych se jenom zeptal, oni přijdou teda na ten rozhovor, jo?
0: No jo.
1: Máš ten anglicko-český slovník nějak jakože v kapse schovaný?
0: Pro tebe jo.
1: Tak ti teda děkuju.

0: Galanty z No Money, ano, No Money, to na mě sedí, na tebe taky, nebo co?
1: Taky před výplatou, ale myslím si, že teď už to bude dobré, se bude lámat.
0: Že se to zlepší na chviličku zase, jenom do té doby, než to všechno odejde z toho účtu, zamává to pěkně vzletně.
1: No, než tam
0: vzletně,
1: odklikneš a... všechny ty platby, které máš, že jo, no,
0: tak
1: a
0: já to radši nechám automaticky, pak se jenom podívám a zhrnu to.
1: Já mám třeba vypnuté notifikace bankovnictví.
0: Taky dobré, no. To abych asi úplně nedal. Jaké máš plány na víkend?
1: No tak dnes budu ve fabriku, OCC nehnu, to jsme říkali. A zbytek nevím, člověče. To je můj první víkend po asi 7 týdnech, kdy nemám plán.
0: No počkej, fakt?
1: Jo, fakt. Normálně, fakt. A doufám, že bude pršet a že bude hnusně, protože si zalezu do postele a nevím, a budu poslouchat muziku nebo dělat nějakou novou a tak, nevím.
0: No, tak já jsem výjimečně dneska slíbil klub, tak jsem zvědavý, jak to tam bude vypadat, nehrál jsem tam víc než 10 let.
1: Oh.
0: A v sobotu jedu dohrávat akci jednoho městečka, tak kdyby tam pršelo, tak nevím, jestli to úplně nějak dopadne nebo nedopadne. No,
1: no a má nebo nemá pršet, já právě ty předpovědi jsem ty nesledovala.
0: Já jsem se taky nedíval, já už tomu přestávám věřit, jo. Něco úplného ti ukazuje jabko, jakože počasí od jabka, a něco úplně ho ti ukazuje in počasí, které prostě máš třeba nainstalováno, kterému já věřím víc, protože tam je ten radar, jo, takže těžko, no. Ale zase z druhé strany...
1: A tak hráš vevnitř, ale ne?
0: Ne, venku to je. To je venku na hřišti a dohrávat po Adamovi Ďuricovi, to bude dobrý. Zatancuj si se mnou.
1: Já tam nedobuju tu písničku.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

0: všechny zažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Máte rádi divadlo a humor?
2: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
1: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
2: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
1: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
2: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Rychlá rota na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Máme tady pátek, hledáme posledního do sbírky.
2: Máme velké finále, budeme losovat, budeme soutěžit, budeme tahat lístky.
1: Dobře, ale ještě potřebujeme toho jednoho, kterého zapíšeme do tabulky a teprve pak budeme losovat. O co teda hrajeme celý tento týden?
2: Jazz Open Festival, dvě vstupenky, 18.6. Zlesko-Ostravský hrad.
1: Na hradě.
2: Justin Lee Schultz, velký talent hudební.
1: No tak tam je víc těch koncertů přece.
2: Jo, Boris Band Combination taky, ale on je takový velký tahák.
1: Jak ty si to můžeš všechno pamatovat,
2: jo? Taky nevím.
1: Já už vůbec nevím. Dobrý, jdeme na otázku. Je pravda nebo lež, že Mikaela o víkendu bude natírat plot? WhatsApp 77337136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Já vám dám plot, ani mě nehne, abych o víkendu něco natírala. Ani náhodou, možná ani nevysaju a nevytřu a neutřu prach a neumiju nádobí, nic nebudu dělat.
2: Dobře, takže to uděláme takhle. Řekneme konečně na rovinu, jak to je. Je to lež, jo? Mikaela se rozhodla odpočívat tenhle ten víkend, teda minimálně sobotu, neděli, protože dneska jde na ten koncert a úplně první a nejrychlejší byl a hlasovka.
3: Ahoj. Je to lež.
2: Jasně, tak postupuješ do finále.
1: Roman, 364 koncové číslo.
2: Tak gratulujeme a budeme losovat ze 4 lidí, protože ten jeden den to myslím někdo
1: tam
2: nedal.
1: Všichni? Tam jsou samý chlapy za dneska, vydrž
2: chvíličku, jsou to všechno samý
1: Roman,
2: chlapy. Já to tady
1: Matěj,
2: musím.
1: A zbytek nevím.
2: Matěj, Milan, Petr, Roman. A taky tam je Uďa, Milek. Ne, to jsme někde jinde.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Beatem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
5: Mami, mami, mimino Stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak. Už jsem to... Oh, on fakt chodí!
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
9: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fan.
1: 15. hodina je tady, pojďme se společně podívat na dopravu. Aktuální dopravní nehoda je v Havířově na ulici U Křížů a jsou tam sobě dva osobní automobily, tak si tam dávejte velký pozor.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Svícenfest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
6: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
7: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech after party s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
9: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
10: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelem.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Měli jste slyšet Mikaelu před chviličkou. Prý tak jdem, jako... Kam zase chceš jít, Dona? Chce zase
1: no do vysílání,
0: tady,
1: já nikam už teď nejdu.
0: Ne, to je v pořádku, všechno
1: super. Já jsem to byla všechno zkontrolovat a všechno fičí.
0: Bruno Mars na úvod další hodinky Rychlé roty. My ho máme rádi, on má strašně dobrou muziku a dokonce se někdo ptal, proč ho nedovezou třeba na Colorsy nebo na nějaký festiák.
1: To by bylo dobrý.
0: A on by chtěl tolik peněz, že by museli zrušit všech deset ročníků a šetřit peníze jenom na něj.
2: Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první.

ziny nesou své ovoce. 25 let je dlouhá doba i na pořádně vzrostlý strom. Dlouho jsme se starali, hýčkali, radili a pomáhali. A povedlo se. Už jste si jistě všimli. Museli jste. Fatal Terror Show. Nejstarší drum'n'bassová show v České

0: více názorů, zážitků, keců, novinek a tracků. To je Fatal Terror Show. Elvis, Siphon, Femfink, Madface, Petey, Drop Database, Fantek a Abelin. Každou středu od 7 večer. Fatal Terror Show vám přináší Flower Factory CZ.
1: Teď, když už můžeš mít doma 3 holky legálně, tak se stav do grow shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.

0: Zase nějaký end credit, zase někomu končí peníze. Hele, vzpomínka na Jason Status a taky Plan B, velmi dobrý
1: drumbassový
0: track.
1: Proč dneska si penězi tak zmiňuješ při pátku?
0: Já nevím, protože...
1: všichni dneska někam pařit a bavit se a tak a ty tady furt říkáš něco o tom, že nebudeme mít peníze.
0: Ne, víš jak, jako blíží se třeba, já nevím, možná se blíží krach na burze, zablokované bankovní karty, spadne internet a...
1: No a proto to je třeba, co? Pořádně, roztočit. Hned dokud tam ještě něco na té kartě máte.
0: A co když už to z té karty nedostaneš? Víš, jak ušetříš?
1: K čemu ti to bude?
0: No, to tady,
1: no zážitky, ne?
0: To tady říkal Radek Erlen.
1: Ano, já s ním souhlasím s Radkem. Zdravím tě, Radku, jsme na jedné vlně, ahoj.
0: Ano, je třeba utratit všechno, co jsme...
1: No tak.
0: Ne, úplně ne všechno, nějaká zásoba dobrá, ale
1: a
0: asi...
1: A ty miliony na kontě ti budou k ničemu, až budeš ležet pod Brnem.
0: Přesně.
1: Na
0: Slezsku už nepotřebuješ potom
1: sebou.
0: Třeba
1: jako dneska ve fabriku. Taky budou zážitky. A třeba bude mít zážitek i ten, kterého za chviličku vylosujeme a vyhraje lístky na Jetoukon.
0: Řekla jsi to velice hezky, já se těším na tu návštěvu těch borců dole, kteří už to tam zvučí, už to tam ladí.
1: Počkej, je tam s nima, aby nám je tam, nespadlo studio.
0: Je tam s nima i ladič Pian? Já bych jako...
1: Pian tam nějaký
0: ty
1: určitě bude.
0: Ty by si ladila, já bych
1: ladič,
0: pil, víš, jako...
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Víkend na chatě, stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
9: All day, every day.

0: 15:29, Rychlá rota opět má ve studiu super special hosty. A jelikož já teda si netroufám, jo, netroufám.
1: Tak mluvit anglicky?
0: Netroufám si mluvit anglicky. Někdo nám hvízdá.
1: Aha, nové.
0: To nevadí, to se stane. Já to přenechávám Michaeli, my jsme tady měli domluveného univerzitního profesora, který by měl nám jakože překládat z angličtiny, bohužel ten to nestihl. No, a tak, pustí se do toho Michaela, tak Míšo, je to
1: maximálně
0: tvoje.
1: Maximálně, co se může stát, tak se úplně totálně teďka ztrapním především, ale já si myslím, že taková hrůza to nebude. A jak jsem slibovala, tak my už tady máme the next moment. So guys, hello, welcome to our radio show.
2: Dobrý den, it's the next movement bringing you the funk to Ostrava tonight.
1: Oh, yeah. We are. For me, it's a very big pleasure that we have you here. So
2: it's even a bigger pleasure for us. Yes, thank you.
1: Guys, and it's not the first time in Ostrava. Am I right?
2: That's right. We were here 2023.
1: Oh, yeah.
2: Playing at the castle at Jazz Open Ostrava, Boris' beautiful festival, and we wanted to come back ever since.
1: Oh, we want the same. Thank you for
2: beautiful,
1: it.
2: Beautiful, thank you.
1: Okay, now, and today you have the concert downstairs in a Fabric Club, and do you like drum and bass, guys?
2: Drum and bass? Yeah, absolutely. It's a little too fast for us. We like 3 BPM slower.
1: Okay.
0: Yeah. Já tě zastavím, prosím tě, nechceš trošku to přeložit do češtiny?
1: Já to přeložím.
0: I pro nás normální.
1: Myslím na to. Kluci tady nejsou poprvé, byli tady v roce 2023, už na jazzu právě na Slezsko-Ostravském hradě. Jsou rádi, chtějí tady jezdit, vlastně jakoby pravidelně. A já se jich ptám, jestli mají rádi drum and bass, protože přece jenom Ostrava is the big city of drum and bass. That's why I'm asking.
2: So now I think that
1: time to say hello for our listeners and welcome to your show this evening, okay? So come on, guys.
2: Ostrava, thank you so much for tuning in. Thank you so much for listening. We're going to play at Fabrik tonight around 7 p.m.
1: Oh.
2: It's going to be super funky and it might not be drum and bass, but if drum and bass is funky, we're there.
1: For sure that is. So, Pascal, yeah? Pascal, Sam and JJ.
2: Exactly.
1: And we have the JJ too. Já musím říct, že máme JJ taky, Jirku Javorského, a tohle je trošku jiný JJ, tak si to nepleťte, milí posluchači. Jo.
2: Shout out to JJ.
1: Oh yeah, yeah. So, hello to JJ too and thank you for your welcoming here and thank you for that you are here in Ostrava.
2: Thank you so much.
1: Děkuji.
2: See you tonight.
1: Beautiful Czech language. Děkujeme krásně, no a tohle byl Next Movement a vy se máte na co večer těšit, protože já vám říkám, ten koncert, to bude totální masakr.
0: No hlavně my musíme popřát, ať se ten koncert vyvede. To je všechno, co můžeme.
1: Ten se vyvede, protože tam budu já.
0: Jistě. Posloucháš Fresh Radio. Fresh.
3: Metropolitní rádio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Schenk v Nošovicích, špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina, špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá rota! A neb dva, co nezastavíš. Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.
2: Off my face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam. Hey.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: jsem nečekal to od tebe, jak to tady normálně provedeš celé. Ty jsi úplně rodilá mluvčí. Ale ty...
1: To teda fakt nejsem, vás jsem spocená až na pr...
0: Nejsi,
1: to nemůžu,
0: prosím
1: můžu
0: tě.
1: To říct, ne, nemůžu.
0: Ne, vidět to nejde, tak dobrý.
1: Začím.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh.

0: Doprava.
1: Ano, krátce po 16. hodině tady máme opět dopravu. Máme tady dvě aktuální dopravní nehody. Ulice K Hájence v Šenově, tak tam je dopravní nehoda osobního automobilu do dopravního značení, tak tam počítejte asi pravděpodobně se zdržením. A ještě tady je aktuální dopravní nehoda v Bohumínské, tady v Ostravě Přívoze. Nákladák s osobákem jsou v sobě, tak projíždějte velice, velice opatrně.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Máte rádi divadlo a humor?
3: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
2: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
3: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
2: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
3: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve Fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Svícen Fest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
6: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
7: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
6: Kontaktujte polary.cz.

0: strach nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
1: Jo, už to skoro mám.
2: Ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Deal analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A v celém Česku.

0: Tak jsme zažili před chvíličkou veliké překvapení, když za námi dorazili.
1: Stres, než ti Next Movement třeba o chviličku.
0: A stalo se něco neuvěřitelného, co už tady dlouho nebylo. Nejdřív jsem si myslel, že mi zablokovali opět Facebook. Že
1: protože
0: někoho,
1: má vždycky blbé keci na tom Facebooku.
0: Někoho, že jsem faknul a najednou zjistil, že ten Facebook spadl kompletně celý.
1: No, já tady nahrávám příběh už asi po třetí a říkám si, to není možné na tom Instagramu, já to chci dát ven, že jo, ten rozhovor. No ne, nejde to, nenahrajete příběh, nejde přidat muzika a na Facebooku se teď vůbec nedostanete, takže kompletní globální celosvětový výpadek.
0: Konec máme světa. Tam. Hm? Dobrý, tak co s tím budeme dělat?
1: Nic, budeme se bavit dál a my hlavně budeme rozdávat, nebo respektive my už víme, komu jsme rozdali disky na Jazz Open a my mu budeme jenom volat. Prosím tě, promiň za to zpoždění, já vím, že jsi napnutý, ale rozuměj, ale Next Movement byli trošku prostě.
0: No
1: jako...
0: jasně, a taky jako nemůžeš to vědět dopředu, protože ten příběh prostě nejde nahrát, to video
1: to nejde,
0: máme pořád
1: ano,
0: v telefonu.
1: Dneska to je úplně v utajení.
0: Takže to bude úplně v utajení. No.
1: Budete napjatí.
0: Tak vydržaj pijaně.
2: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Víš, co to znamená? Že telefonujeme.
1: Někdo zvoní?
0: Ne, my zvoníme.
2: Ahoj, ahoj, Matěj.
0: Matěj, ahoj, ty kluku jedem. Ahoj. Víš, proč tady voláme? To je Marek a Michaela.
1: Fresh Radio.
2: Tuším, tuším.
0: Ty jsi vyhrál dnešní finále naší soutěže, pravda neboleš, a vyhráváš dva lístky na Jazz Open. Nahrát.
2: Super, děkuji.
0: Tak to je dobré, ne? Tak doufám, že si to užiješ a že tam budeš a že nám nebude pršet a že se potkáme.
2: Určitě se potkáme, užijem si to, má být teplo, takže...
0: Výborně.
1: No a zkus nám nějak jakože projevit tu radost, že jsi vyhrál ty lístky. Vy to všichni jako berete ne jako samozřejmost, ale prostě no tak jsem vyhrál, tak už neotravujte, abyste do háje.
0: Ty jsi to furt nepochopil.
1: No dobře, ale teď nikdo nevidí.
0: No ale slyší.
1: Nás taky nikdo, no to nevadí, tak ať si řekne, že nás neslyší, že se bavíme soukromně, tak zařví aspoň hurá nebo co?
2: Hurá, jupi, no? Já se směl od ucha v uchu, takže mám radost.
1: Hele ne, super, já si dělám legraci. Super, díky moc, měj se hezky a užij si koncert.
0: Čau.
1: Ahoj.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
9: Požádat o ruku stylově?
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
11: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
12: Rychlá rota!

0: A tak úplně nám děkovat nemusíte, ale my jsme za to rádi, že jsme vám to
1: ale
0: mohli říct.
1: Ale děkujte, děkujte, nám aspoň, to nevadí.
0: Aspoň jako nemusíte vyhazovat ty mobily, protože opravdu vypadá to, že někdo hacknul Facebook prostě nebo celou Metu a někdo nám tady píše, že se tam třeba dostane a vyskakují na něho samé zprosté obrázky. Mě by zajímalo, co z
1: takové
0: toho jako nakonec bude.
1: Takové, nechcete
0: jo?
1: Jako vidět, no, asi. Co z toho bude? No, někdo chtěl pozametat Metu, no.

dřiny nesou své ovoce. 25 let je dlouhá doba i na pořádně vzrostlý strom. Dlouho jsme se starali, hýčkali, radili a pomáhali. A povedlo se. Už jste si jistě všimli. Museli jste. Fatal Terror Show. Nejstarší drum'n'bassová show

0: ještě více názorů, zážitků, keců, novinek a tracků. To je Fatal Terror Show. Elvis, Sifon, Femfink, Madface, Petey, Drop Database, Fantek a Abelin. Každou středu od 7 večer. Fatal Terror Show vám přináší Flower Factory.cz.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.

0: Kluci nejsou daleko od pravdy, když v tom songu zaznělo This is the best song ever.
1: Já jsem si tak říkala, jestli můžeš vůbec říct ten název toho songu.
0: Proč bych ho nemohl říct, jako Leader Bitches, jako na co pan prezident taky říkal, pusy, pasy, no tak co? Jako, jak jsem měl vědět, jestli myslí pasy jako na vydání do ciziny,
1: no
0: nebo
1: jo,
0: něco.
1: Ještě jsme
0: se, hele, jdeme úplně někam jinam, protože zase se k tomu nedostaneme. Před chvilkou, než jsme šli do vstupu, asi 10 minut zpátky, jsme se bavili, o čem se budeme bavit. Říkám, o tom, o tom, máš to, ano, ano, ano. A teď jako 10 minut, o čem se za 10 minut později, o čem se budeme bavit, Marečku? Dobře, jdeme na ten vstup konečně teďka oficiálně. Jo? Ty jsi pejskařka, že jo?
1: Jo.
0: Jaké, pamatuješ si 4 úplně základní povely pro psy?
1: Sedni, lehni, ke mně zůstaň.
0: No dobře, tak já z internetu mám trošku úplně jiné povely. Jo? První povel je, děláš si prdel. Druhý povel je, slyšíš mě. Třetí povel je, uhni. A čtvrtý povel je, nežer to.
1: Souhlasím.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Doprava.
1: Za chviličku 17. hodina mrkneme společně na dopravu a když se tak dívám, tak žádná nová dopravní nehoda není, aspoň teda oficiálně. Pokud jste někde bourali a nevolali jste k tomu policii, tak my vám to ani nemůžeme říct, protože to co? Protože to nevíme. Co nás čeká večer?
2: A co nevíme, to není.
1: Ano.
2: No, dneska... Dívejte se, dneska je Friday Mix, Máho pod palcem Mareček, Marek Urbanec, takže já vám něco řeknu, jo, to bude velmi rychle.
1: No to bude dneska velice rychle, protože jsme se dostali ke konci roku 2025 do best of a já vytáhnu asi zhruba trochu ty rychlejší tracky, než jste byli zvyklí, jo. Takže tam uslyšíte Armina van Burena a takové jako Gigiho Diagostina v remixu a tak. Začínáme na 135 BPM a končíme na 140 a tím pádem uzavírám celý rok 2025, protože já drámy hrát nemůžu ve Friday Mixu, za prvé to pořádně ani neumím a za druhé Elvis ze Sifone by mě vynesli nohama napřed.
2: Milí zlatí, já se těším večer, s kým se potkám a hlaste se, bude to skvělý koncert, těším se a zase v pondělí, Čako Bello.
1: Ahoj.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
3: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Ajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
6: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. And the only prescription is more
7: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
8: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
9: Co se mu stalo?
10: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
11: Tohle jsem fakt nečekal.
12: Kontaktujte polary.cz.
13: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost, U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Svícenfest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma. It's Friday, then.

Dámy a přátelé, krásný páteční podvečer, vítejte u dalšího dílu Friday Mixu. Já jsem Marek Urbanec a mám pro vás připravenou další bestovku z roku 2025. Nevím, jestli to vyjde na celé dvě hodiny, necháme se překvapit, jo? Ale určitě uslyšíte spoustu future house musicy a tak kolem dokola. 132 BPM, startujeme a jdeme na to!

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: 25. Kdo nevykrádá muziku, jako by nežil.
1: FM. Fresh Radio.

No a v tomhletom remixu Gigiho D'Agostina skladbu Bla Bla Bla si ho vzal do parády James Hype. Tohle to je jeho remix z roku 2025.

Další obrovská pecka, která je stará víc než 20 let, Delirium a Silence. No a tohleto je loňský remix, který má na svědomí John Summit.

Friday I'm in Love. Neuvěřitelné spojení Alan Fitzpatrick a taky Alok. No, slyšíte to sami. Za chviličku taky Karl Cox a jeho Joja. Dívám se na stav složky, jestli vyjde i druhá hodinka, ještě taková rychlá a ještě rok 2025 a vypadá to, že ano.

0: auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic, Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.

0: strach nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
5: Svícen Fest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
7: Oslavit výročí svatby stylově?
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. It's Friday, then.

Jdeme na to, druhá hodina Friday Mixu je tady, tohleto je Selena Gomez, Boost Flame a už pojedeme opravdu velice, velice rychle. Krásný podvečer, dnes kvůli večer.

Kdysi se jí říkalo popová princezna, teď už je to celkem jedno. Britney Spears, I Wanna Go a John Summit. Jeho remix z roku 2025.

0: Friday Mix s Markem Urbancem.
1: 886 a 103.6 FM. Fresh Radio.

Chtělo by se říct tady dady dá, to je vše přátelé, protože tohle to je finále roku 2025. The Best of Joel Corey, Tears on My Piano. A ještě se tam vejde kousek sama Felta. Mějte se krásně, úžasný víkend vám přeje Marek Urbanec. A zase někdy

0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
3: Svícen Fest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Víkend na chatě, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
9: No, super.
10: Co no, super?
9: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
10: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
11: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
12: Kontaktujte pulari.cz.

tak nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma.

I'ma go hard.

0: Jen tak nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí.

Every

Was heard. It was earned.

než moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Vícenfest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma. Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
1: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: to, chtěl hrát první ligu, ale neměl žádný výskok. Holky odvracely pohled, nechtěli mě plechít. Chtěl jsem s nima párty, neměli pro mě místo.
1: Bolelo to, víš co?
0: Dneska se otočili stoly. Nejsem stejný kluk, co znal asi ze školy. Ty peníze jsou dlouhé, ta pomsta je tak sladká.
1: Čeká v dešti před klubem jak poslední šlapka. Ha!
0: V ulici, kde střílel Skéro, ho tam tud mám svoje jméno. Na co kamarád?

A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: život ty short, pro toho trávím jen s tebou a se svýma boys. Žádný hadí kolem, žádný nový bros, stačí mi to čuza, čuzi v kapse sos.
1: Čekuj Fresh Radio CZ.
2: Fresh Radio.
3: All day, every day.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

kapsy naplněný sírem. Nevidím vás, designer brýle, oči mám červený, bude to designer weedem. Prodal mi to asi designer dealer, každý den cítím se jak na mý bídej. Přišem o týly, more po každý, když píšu do beatu. Musíš si proto jít a nečekat, než to přijde.

Chovej se tak, ať jsou tví lidi pyšný, chovej se tak, ať jsou práda. Na sobě babe, ale flow fresh, jak nový Balenciaga. Louis V, Dior, nikdy bych to neměnil za si bráchy. Styl si nekoupíš Gucci.

oblečej celý roztek, lej. Nezajímaj mě ty hadry, spíš more, jakej jsi člověk. První kolo beru na sebe, druhý už bude na tobě.

nebo nechat rozpustit v jakékoliv tekutině a vypít. Nemějte strach, zahujte veškeré zábrany a otevřete svou mysl. Uvidíme se znovu na druhé straně. Fresh Night.